povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: basta.
1: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
2: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
3: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
2: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
3: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
2: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: jsem na straši.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Stojíme tu spolu, teču nám slzy, jestli to bude navždy, výpouze hvězdy.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Zenélte. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.
1: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Kází bez pozvání.
1: Tak už desátý, jejde, jestli sluchátka, zase někdo má úplně jakoby tichý odchov, tak to cením. Desátý červencový den, nebo spíš ráno, s Lenčou Radimem na rádiu Čas a takový pomaloučký rozjezd ještě před celou.
2: Krásné ráno. Tak já jsem zpomalená.
1: Tak, mimochodem, jenom zdokumentujem, protože včera v tento čas si říkala, že si ne promrzla, ale rozhodně to bylo chladnější ráno. Dneska už trošku lepší pocitově.
2: Dneska je teplej, rozhodně. A myslím si, že bude a že se i ta obloha odpoledne vyjasní, že by mělo být kolem 24-25 stupňů.
1: Tak značka Ideál, myslím, že za týden v tento čas možná nějakých 8 až 10 přidáme. Alespoň na některých místech republiky. Takže tak. No.
2: My jsme takové žabičky rosničky po ráno.
1: Přesně. Tak čerstvé info k tomu dodáte, jestli má ještě co kolega Honza Gavelčík a my přejeme den plný pohody.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat akorát u Mohelnice. Ve stoupání na Moravskou Třebovou stojí odstavené nákladní auto.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Připravme se na další oteplení. Nezaměstnanost na střední Moravě klesla na 5%. Volejbalistky v Lize národů ztratily šanci na postup do čtvrtfinále. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů. Místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požárů na jižní Moravě.
7: Morava aktuálně.
6: Blíží se další ročník festivalu Colors of Ostrava. Organizátoři doporučují návštěvníkům využít při cestě do areálu hlavně vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival začne ve středu 15. července v dolní oblasti Vítkovice. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla na 5%. Je tak o 0,2 vyšší, než je celostátní průměr. Více podrobností dodává ředitel pobočky Úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
8: Počet uchazečů o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 237 osob, zatímco nabídka volných pracovních míst vzrostla o 329 pozic. Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší ze všech okresů v České republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
7: Rádio Čas, sport.
6: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím šanci na postup do čtvrtfinále. Dneska se u nás na Moravě a ve Slezsku opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha by po celý den měla být polojasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: Desáté červencové ráno s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Buď v klidu, nevidím nic, ale vidím jenom pod tou desítkou dvě, ne-li tři jména. Jo, nevím, co máš před sebou, ale
1: tak
0: nějaký...
1: Já mám dvě.
0: Tak základ tam bude, ale jako, jak říkám, jenom vidím, jako... Takže povídej, přeháněj.
1: Takže první nápověda je, vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.
0: Libuše.
1: Ano.
0: Libuše, no.
1: A to druhé...
0: Je to úplně jiné, jako jo?
1: No, je to úplně jako jiné.
0: Aha, já jsem se, že to bylo nějaká odnoše, no.
1: Tak to nás přenese do Francie, do Paříže. A je to velmi známý film, jmenuje se podle hlavní představitelky.
0: Amélie.
1: Ano.
0: Amélie, tak mám se mrknout na to třetí.
1: Akorát Amélie to není, je to Amálie, ale to už jsem nevěděla, jak to, tak
0: ne,
1: dělá.
0: Je tam, no. Je tam, tak to třetí je ta Amélie.
1: Aha,
0: takže základ bude asi význam stejný, tak to je krásná, teda jako tři mouchy jednou ranou, ale opravdu jedna krásnější než druhá. Já vím, říkáme to skoro každý den, jak jsi zmínila včera, ale tak jako souhlasné.
1: Takže Libuše, Amálie a Amélie. To je jak nějaká dívčí kapela, vy byste holky se mohly dát dohromady a založit nějaký band.
0: Ano, přesně, nebo jak to bývá v pohádkách nebo filmech. Byly tři sestry. A teď otázku je, která, to už si sami rozhodněte, ale jako máte vznešená nádherná jména. Takže dneska vlastně trojnásobná možnost, jak slavit třeba i ten svátek.
1: Takže všechno nejlepší s Rádiem Čas.
0: A dobré ráno, Moravo, z rádia, jo, to si říkala, startuje.

0: Pohodové ráno, užíváte si ho ten pátek, poslední pracovní den s rádiem Čas a s hity, které milujete.
1: Taky s Lenčou a Radimem, mimochodem, co si budem asi nejskloňovanějším slovem včerejšího dne, byl požár, ale taky boty, my se k tomu za chvilku ještě dostaneme. Nicméně jsem se asi přesvědčil, že jako je dobré do bot zainvestovat.
0: Ano.
1: Protože jako já to moc neumím, jo, takže jako řeknu to velmi stručně, kupoval jsem si ve výprodeji, v prodejně, která teď má zavírat a opravovat se trošku, tak takové botičky prostě na to pocházení po městě a bylo to za nějakých 350 korun. Vyšel jsem dneska z domu a došel jsem do práce.
0: A konec. Ukáž.
1: Už mám nachystanou tu a už jsem...
0: Jo, ty máš puchýř, já myslela, že se ta bota rozpadla. Mám stažený. Jejdamane, máme odřenou patičku, no tak co s tím budeme dělat?
1: Namazal jsem to.
0: A ukaž mi ty boty.
1: Už nejsou.
0: A jak půjdeš domů?
1: Já jsem měl ještě jedny záložní, protože já se přesouvám do Brna, tak jsem měl druhé boty, takže už druhé botičky mám připravené a podobně.
0: Ty jsi vyhodil nové boty?
1: Ne, ty půjdou jakoby na, takzvaně na chatu, jo a podobně, no ale.
0: Jakože na
1: chatě? Ale ukazovat ti je opravdu nebudu, protože by se smála. A...
0: Ukaž.
1: Ne.
0: Já je chci vidět.
1: Ne.
0: A všichni diváci televize relaxují.
1: Ne, prostě jsou to obyčejné. Nebudu ti ukazovat, prosím tě, tak tam je značka a podobně.
0: To jsou nějaké tenisky od pana Vonga, ne?
1: Není to od pana Vonga, ale je to prostě taková ta levnější sekce v takových těch běžných jakoby obuvních domech a podobně. Jo. Mimochodem tam, kde nakupuju, kde se to bude opravovat, dělá paní, která já to dodnes nechápu, ale kterou práce baví celé ty roky. Mm. A vždycky všechny zdraví a to, ale ona je hlavně upřímná.
0: No.
1: To neberte.
0: Jo,
1: a podobně takové, no.
0: No, tak
1: to
0: vidíš.
1: Prochodíte a podobně, jo.
0: No.
1: Ale tak teď, když zavírali, no... Takže tak, no. Ne, zkrátka, za chvíli si dáme důkaz toho, že jako je občas dobré zainvestovat.
0: Ano, a že dobré boty v České republice ještě existují. Mm-hmm.
1: A pozor na bebí všeho druhu. Rá.

0: letem světem, ale ne internetem, ale i českou krajinou, která taky občas jako nabízí, kromě jako veselých a nádherných momentů, kdy jsme hrdí, je takové to připomenutí života, že má různé podoby. No a včerejšek, tedy 9. červencový den, nás o tom přesvědčil, tak je o tom dáme řeč na Rádiu Čas v tuto chvíli.
1: Určitě, já jsem trošku

0: by měly být v pořádku, ale co se stalo, tak to, že několik firm v té budově mělo své centrální sklady.
1: Přesně tak, mimo jiné i firma, která třeba oblíká naše olympioniky a ano. Potom firma mladého muže, který teda to dotáhl hodně daleko. Konec konců, tak to řekneme, prostě jsou to Vasky a myslím, že i Bottas, že pokud se nepletu, teď to dohromady.
0: Ano, Vasky, Bottas a Alpine Pro.
1: A pokud se nepletu, tak třeba Alpine Pro, tam vím, že říkali, snad i půl miliarda padla za vlast, jakoby, jako v korunách. Oni samozřejmě všichni počítají s tím, že část toho pokryje pojištění, i když teď jsem se koukal na materiály, samozřejmě jakoby to dokazování bude složité, protože za něco zodpovídá majitel budovy, za něco částečně i vy, kteří tam máte to zboží a ještě se hledá vlastně viník celého toho problému. Myslím, že elektroinstalace se říkalo?
0: Vůbec ještě nevím, se to vyšetřuje. A pátrá se a samozřejmě, že je jasné, že pokud někdo vlastní firmu, tak má ty sklady pojištěné, protože to byl jeden z největších argumentů na sociálních sítích, když právě vyběhly tyhle zprávy o té katastrofě. Každopádně do té doby, než se to prošetří a jestli vůbec a v jaké míře bude pojišťovna plnit, a myslím si, že všichni z nás, kdo máme nějakou zkušenost s plněním pojišťovny, tak víme, že to není žádná sláva a že ty náklady se jako nevrací v plné výši, tak můžeme přiložit ruku k dílu a trochu pomoci a něco si nakoupit už teď, po případě chviličku počkat, než zase nějaké zásoby budou, protože obě dvě tyhle společnosti uvádí na svých sociálních sítích, že tohle byl centrální sklad, takže zásoby nejsou, ale výrobny jsou umístěné někde jinde. To znamená, že ta výroba je
1: jedou dál. Přesně tak, jo. Takže někdy si stačí počkat, udělat to gesto. Ono to vlastně ukázalo včera i... Co si budeme povídat, je českou povahu, nebo typickou českou povahu, která má dvě stránky. Poznáme tady dobré lidi, kteří pomůžou, pošlou dál, nazdílí, udělají gesto, pošlou peníze a podobně, a potom ty, kteří pošlou třeba komentář, nebo pochyby, anebo, jak jsem četl jenom takovou jako hezkou, spíš komentář. Komentáře, máme tady spoustu Sherlocku Holmesů, kteří už všechno ví a podobně. No.
0: Každopádně, co se odpárat rozhodně nedá, tak já, když čtu ty zprávy, tak jenom ta představa, že něco budujete, něco děláte, nějakou dobu vybudujete velkou firmu, ta zodpovědnost za ty lidi, protože pořád jim musíte platit platy, zaměstnáváte spoustu lidí, děláte vlastně v podstatě české krásné věci, proto taky ta základna byla u těch firm ve Zlíně, protože prostě ta tradice tam chtěli, aby pokračovala dál, tak si myslím, že ta rána je obrovská a všichni, kdo se teď vyjadřují z těch firm, tak vypadají velmi, velmi přešle, takže, což je samozřejmě pochopitelné. Takže apelujeme na všechny, já už jsem to sdílela i na svých sociálních sítích, pokud máte chuť podpořit a zachránit nějaký ten tok těchto českých firm, tak můžete nakoupit, myslím, že u vás, jak to byly dárkové poukazy, u Alpine Pro zase nakoupit třeba v kamenné prodejně, nebo myslím si, že i na jejich webu a sociálních sítích najdete spoustu informací.
1: Tam je to naštěstí dostatek, no. Tam
0: jak pomoct.
1: Se to projeví, tam nejde o ty výprodeje, co se týče léta, ale samozřejmě sezónu, která se týká podzimu, zimy a podobně, takže je touhletou cestou, ale jak říkáme, no, je to esence života ve všech jeho podobách, se vším musíme počítat, ale hlavně jde o to, jak se k tomu postavíme my lidi.
0: Takže tady z Rádia Čas posíláme spoustu energie do Zlína, protože i tam nás ladíte přes časradio.cz a samozřejmě držíme pěsti a já jsem to psala i na Facebooku, že doufám, že obě dvě ty firmy jako Fénix vstanou z popela a že to prostě
1: a
0: bude dobrý.
1: Když jsme u těch Fénixů, tak i klobouček všem hasičům, protože i vlastně všichni z okolí a konec konců i zastupitelé firem říkali teda palec nahoru, protože profi přístup. No jsme prostě borci, tak jo, tak písnička pro vás.
2: Radio Čas.

0: Nechejte se hýčkat, možná si nechejte něco jenom hrát a povídat do spánku, pokud máte ten přepych, že máte třeba dovču nebo prázdniny, ale samozřejmě zdravíme i všechny z řad pracantů a velmi jakoby akčních posluchačů Rádia Čas už takhle po ránu.
1: Krásné ráno vám všem, jinak datum aktuální je 10. července 6.21 a když jsme u toho data, tak si myslím, že bychom si měli už konečně říct, co nás čeká a nemine.
0: Tak jestli pak budou mít být si zase trošku té sexuality na talíři.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude poněkud rozporuplný. Pro ty, co nemají dovolenou, se bude uzavírat pracovní týden, což pro někoho bude znamenat úlevu a triumf, a pro jiného zase nutný čas na regeneraci. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou plánovat novou budoucnost. Lvi zakončí týden absolutní pohodou, a střelci budou mít příjemný pocit z dobře odvedené práce. Býci si mohou užívat nezávazného flirtování. Pany budou dobíjet své baterky a kozorozy by měli po těžkém týdnu plánovat odpočinek. Blíženci budou zažívat pocity vítězství. Váhám se může konečně ulevit a vodnáři mohou rozmýšlet nad nějakou originální milostnou strategií. Hradci by měli mít pocit úspěšně zvládnutého týdne. Štíři se mohou stahovat více sami do sebe a ryby by měly nadšeně pokračovat ve svých tvořivých aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
12: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
13: Přijeďte třeba na víkend.
12: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a nemůžeme jako teď nepozdravit jenom tam nahoru, takové pomyslné mávnutí, když velké, jak jsem se koukal všude včera na sociální sítě, protože ten dosah byl velký. U Bonnie Tyler mě mimochodem vždycky bavilo její křestní jméno, ona se jmenovala Gaynor Hopkins, jo?
1: Jako
0: když se narodila, potom se vdala nějak a podobně a byla to velká životní bojovnice, no, hlavně ty poslední roky, no. A dlouho jsem to sledovala, už jsem myslel potom, když se probudila po tom zákroku, po vlastně umělém spánku, jakože to půjde dobrou cestou a rodina poté poslala vzkaz, že už bohužel, no, zpívá s ostatními kolegy, kolegáčky v rokovém nebi, no.
1: Já myslím, že ten skon přišel ale už před 2 dny, že až, nebo že se to dostalo na veřejnost až později, ne?
0: Takhle, včera to oznámila rodina.
1: Včera
0: to oznámila rodina, že jo,
1: protože... Myslím, že to datum bylo 8.7., nejsem si jistá.
0: Dostal jsem dneska už 10, ano, včera jsme se to všichni dozvěděli, reagovali a člověk si najednou uvědomí, kolik hitů od Bonnie znal. Mimochodem, už jsme to vlastně měli i ve Víš, nevíš, ona byla první, která naspívala The Best, kterou později vlastně o nějakých pár měsíců přispívala i Tina Turner, že jo, a stal se z toho mega hit, no. Úžasná ženská, i v rozhovorech, taková jako by nohama na zemi.
1: Takže
0: husina až za roh.
1: No, takže vzpomínáme, máváme tam nahoru, tak mohli bychom si dát jako uctění památky, co? No, to by nám prošlo,
0: co byla, si myslím. Co byla tvoje největší srdcovka,
1: no, to
0: právě, jo?
1: Pustil.
0: Dobře, tak jo, tak já jí dám celou. Mimochodem, ona je to jedna z největších výzev v rámci karaoke show, řekl bych, jo?
1: Ano, a přespívala ji i Leona Machálková, ne? Mám pocit.
0: To, ta, to byla taková ta deska film a muzikál, nebo něco, pokud se nepletu. No, tak jo, vyzkoušíte si to.
1: Já se to musím vzpomenout, protože i ten český text, a to byl takový ten sexy klip, kdy ona chodila kolem těch polonahých mužů přece. Tam byl jeden přivázaný, já si to úplně pamatuju. Co dá se čekat od ženy, když něco...
0: Jo, by se to jeden čas hráli v takové té jakoby jiné fázi Rádia Čas a podobně, no, tak vzpomínám, no. To je odnoží. Jo, mimochodem, my jsme se teď zamysleli. Takže Bonnie, máváme tam nahoru.
1: Zatmění.
0: Ano.
1: Zatmění, já mívám zatmění, ona tam zpívá.
0: Uh-huh. A máš tam text?
1: Už ho hledám.
0: Počkej, já si ho taky najdu, aspoň ten začátek, jo.
1: Machálková.
0: Protože ať Bonnie, vám do toho mluvit nebudeme, protože vy jste jedinečná, ale česky můžeme.
1: Jo, ale tak to si hned vzpomeneš. Jsem to já.
0: Vydrž,
1: jsem
0: otvírá.
1: To já z nebe spadla, dny jsou mi dlouhé.
0: Dlouhé mám, jsem to já. Jsem to já, nic nenadělám, lásce se rouhej, radí ďábel sám.
1: Jsem to já.
0: No a ta potom
1: marně volám všechna jména, cítím málo jistot.
0: Ten se mám dát, jsem to já. Jak biblická Magdaléna, skrývám se
1: něco za... A tady, hele, to je ono, to si pamatujem. Srdce mám tvárné.
0: Věčně zralé k náhlým zatměním.
1: Srdce mám tvárné.
0: Láska se mi peklem odmění. Já už znám svá trápení. Čas, kdy soudnost láska stíní. Co dá se žádat od ženy? Jo, takhle. Srdce mé je stálý viník. Bože můj.
1: Já úplně chápu, proč je to karaoke výzva a my jsme ji nepokořili.
0: Ale hlavně takové to. Zatmění. Jak se člověku vybavují jenom některá slovíčka.
1: Ano.
0: Víš co, já tohle, co jsme předvedli, oddělím jinglem a jdeme vzpomínat.
2: Hity, které milujete.

0: Bonnie Tyler jako uctění památky téhle úžasné ženy zpěvačky. Mimochodem za tuhle píseň ona byla nominována na Grammy. Uh-huh. Hned jako takový první výkop a potom ta její kariéra šla strmě nahoru.
1: Tak jak říkám, když se řekne Bonnie, vybavíte si spoustu hitů, takže můžete zazpomínat, kdekoliv je nějaká zmínka, protože teď je to opravdu všude hodně. Takhle se pozná člověk, který prostě měl nějaký dosah. Další muzika připravená, hity, které milujete s Lenčou Radimem na Rádio Čas, ale samozřejmě můžete se nám vyjádřit. A dneska myslím, že ve velkém k tomu, co máme všichni společně, a to jsou domácí mazlíčci.
0: Dneska se vás totiž ptáme, jestli jste měli nějaké zvířátko, když jste byli malí. A my už jsme tady o tom mluvili s Rádiem. Takže já se těším na historky o křečkovi.
1: Ty naštěstí,
0: ale to se neomrzí, se prostě neomrzí.
1: Naštěstí ty další už je jakoby raná dospělost, takže to se nepočítá, ano. Jo, ale křečky asi budu muset
0: mluvit. Ten zapomenutý křeček, ne, on už byl tlý,
1: ne, to
0: jak
1: jsou,
0: dlouho.
1: To je dětství, to potom klidně můžeme probrat, ale o papušku se bavit nebudem.
0: Ano, a nebo kočička ještě je moje oblíbená.
1: A o kočičce se bavit nebudem taky, protože...
0: To jsou, prosím vás, takové příběhy, že to můžeme slyšet pořád dokola a pořád nás to baví.
1: Já se pořád dokola obávám, když to opakuju, jakože si pro mě někdo přijde. takže tak. Ale opravdu nám jde o to dětství, protože někdo třeba opravdu prosil 5-10 let rodiči a nic. Někdo jimi byl zaplaven, nebo jste měli zvířátka hospodářská, je nám to jedno. Mimochodem Facebook jenom tak, jako lidi, ano, asi musí být nostalgičtí, ne?
0: Absolutně žije. Třeba Danča píše, jako malé jsme se sestrou měli džungarské křečky, to byli všichni. Pak dlouho nic a já jsem si svůj sen splnila ve 33 letech a pořídila jsem si belgického ovčáka Malinois. Byl to můj první pes a je dokonalý. Letos mu bylo 12 let.
1: No a poprosíme teď vás WhatsAppové, protože vám se to, jsem chtěl říct, vám se to musí vždycky připomenout.
0: Tak oni neví, ne?
1: Ne, protože právě vy nevíte, jo? Vy nevíte, to taky zdělo, oni neví. Takže ještě jednou, mazlíčci v dětství byli, nebyli, klidně, jestli máte nějakou retrofotku, pošlete, my se rádi pokocháme, 776612800 a klidně i v podobě audiosprávy.
0: Takže no já se těším na toho křečka.

0: Jedna za druhou skvělá muzika s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. Nový den má 6 hodin a 40 minut.
1: Krásné ráno, podíváme se letem světem internetem a tentokrát do světa hvězd, filmových hvězd, přímo na Daniela Radcliffa. To je bývalý Harry Potter. To je vlastně dobrá definice.
0: Už je v důchodu, ano,
1: a co jste dělal dřív, tak já jsem býval Harry Potter.
0: V potrovském důchodu, ano, přesně tak.
1: No ale on sám teďka v nějakém rozhovoru řekl, že je prý úplně nejhorší v odepisování na zprávy. On říká, zprávu si přečtu, chci odpovědět a pak na to týden zapomenu.
0: Řekl to určitě Radcliffe?
1: Řekl to Daniel Radcliffe a já jsem se tě chtěla zeptat, Ráďo, jak jsi na tom ty, protože já to mám úplně stejně jako
0: no,
1: Daniel.
0: Já jsem právě jakoby odkazoval na tebe, ale no. Ne, že by se mi to stalo s tebou, ale sama o tom párkrát mluvíš. Jasně, že jsem zažil občas nějaké výpadky, ale tak jako vzhledem k tomu, že to máme popsané, tak vím. Já naopak.
1: Ty hned odpovídáš. Jo, to je pravda.
0: No,
1: já
0: se snažím.
1: Já ti ve dne v noci ti píšu a vždycky
0: se snažím hned a dokonce i v rámci mailů. Teď jsem neměl propojené a včera jsme to řešili s technikem nějakou dobu v maily pracovní, aby mi šli do mobilu. A jsem hodně nervózní, když jsem potom našel jako v práci třeba nějaké jakoby jenom informační a úplně nereagoval a podobně, no. Takže snažím se, no.
1: Jo, no tak a, já to mám stejně jako Daniel.
0: A to je hezké, že no, a on tak jako na sebe práskne všechno.
1: Ale to je skvělé, že to říká, protože někdy jsou na mě tě lidé naštvaní, ale já za to opravdu nemůžu, já to nevím. Já to přečtu a v mé hlavě, jo, to vím, to jsem odpověděla, tak dobrá. No.
0: A nebo dáš jenom palec na zprávu, ano.
1: Třeba takhle jsme s kamarádkou měli asi 14 dní, kdy jsme nevěděli, jestli jako mezi náma něco neproběhlo, ani jedna. Protože já jsem jí psala, jestli půjdeme na kávu a nepřišla žádná odpověď. A já si říkám, tak já jsem si říkala, asi něco řeší a tak. A po těch 14 dnech už mi to bylo takové zvláštní. A říkám si, jestli ona jako... Třeba jestli jsme si něco neřekli, a furt jsem si nemohla na nic vzpomenout. A potom jsem jí napsala teda, jestli je v pohodě. A ona mi napsala, že jo. A že 14 dní řešila, jestli já jsem v pohodě, protože tu zprávu, kterou mi odepsala, tak neodeslala.
0: Je takhle.
1: Takže jí měla v rozepsaných, víš?
0: Víš, to se mi párkrát stalo. Mi přišla otázka od někoho a já jsem jako odpověděl na hlas.
1: Jo.
0: Já jsem prostě místo zprávy řekl, jo, můžem. A potom večer jako se osoba doptávala, jakože...
1: A nedošlo to, že neslyšela to.
0: Stejně tak se občas stává, už dlouho to nebylo, ale třeba myslím, že nejlepší znamení, když nám někdo přijde, tady třeba do studia, jakože se náma cítí fajn a jako neřeší, že je v rádiu. A u Denči, Denny, promiň, budeš to stříhat, takže to uslyšíš, ale on to má ráda. Když jsem se na něco zeptal, tak Denča se zamyslela, třeba odpověděla...
1: Jo.
0: Jakože zakývala hlavou, jo, a říkám, jsi v rádiu, hold, asi musíš říct ano, nebo ne, jo, a podobně. Takže to jsou, ano, takové ty momenty, jo, takže rozumím, no, i Danielovi.
1: Takže mě to potěšilo, protože vlastně, když se bude na to někdo stěžovat, nebo bude říkat, ale ty jsi hrozná, tak já řeknu, ne, já to mám jako Daniel Radcliffe.
0: Radcliffe to dělá taky.
1: Jo.
0: A mimochodem, poslední věc, měl krásnou metodu, když to byla opravdu velká horečka ohledně Pottera, ještě krátce po něm, a paparazzi byli všude možně, tak si vlastně, a teď nevím, jestli několik dnů nebo dokonce týdnů v kuse oblíkal jedno oblečení. Jo. Opravdu měl jeden univerzální model, takže kde byl kdekoliv a je to potom se stalo bavit, no, protože pořád měli pocit, jakože prostě jedna
1: várka. Ten samý den, no.
0: Takže jenom tip pro další budoucí celebrity.
2: Dobré

0: Já jsem se usmála, že?
1: Ne, neusmála, ne. Já tady reaguju, protože jsem začal zkoumat WhatsApp, rádia a čas. Dneska se vás ptáme.
0: A jestli jste měli jako malý nějaké domácí zvířátko?
1: Přesně tak. A někteří jako nám zabijí dvě mouchy jednou ranou, to znamená odpoví na dnešní téma, ale zároveň nám, nechci říct, že vyčiní, ale prostě zareagují na to, co jsme říkali, jak mi to pobavilo od Dana. Já měl jako malý akorát rybky a nikdy víc. Ke mně domů je zvířatům vstup zakázán. O minutu později. A jak může někdo zapomenout odepsat na zprávy, to opravdu nepochopím. Často mívám problémy, když od někoho potřebuju odpověď urgentně a za boha se nejde spojit. Jo? Takže jenom připomínám, že jsme zmiňovali nejenom Daniela Radcliffa, ale i Lenču, že prostě
0: jako tak mám, no.
1: Nereagují plavně na prostě online zprávy.
0: A jak se jmenuje?
1: Dan.
0: Dane, já se vám hluboce omlouvám. Z všechny, kdo to tak máme.
1: Ale možná, že to psal s úsměvem, jo? Ale jo. To tak jako pobavilo. Lenico, Facebook?
0: Facebook žije zvířátky pouze, takže se podíváme na to, jestli jste měli jako malý něco malé doma. Mm-hmm. Jiřinka píše, ano, měla jsem želvu, žanetku a andulky, později potom kanárka, který krásně zpíval. Jo, to je hezká. No a Sonja zase měla doma všechno, co našla venku. Takže žížalu, šnečka a jednou i ježička.
1: Tak ještě jedna rychlá WhatsAppová. Dobré ráno, to je myslím od Zuzky. Jako dítě jsem mohla mít jenom akvárium s rybičkami. Svým dětem jsem dovolila i želvy, psa, kočku, králíčka a byli šťastné. Chvilku jim dokonce vydržela i péče. Teď se starám já. To je takový jako... Pokud jste jako moudré maminky, tak to tak nějak dopředu tušíte. Hlavně, řekl bych, věk 10 a víc. Mm. Protože tam, jak nastoupí puberta, tak jako není šance.
0: No. Je to krásné. No a jinak Milan píše, teď máme asi 6. pejska. Kromě pejsků jsme měli ještě slepice, králíka a kocoura. Mm. A ještě jsme měli na zahradě užovku, ješky a bažanta. Kousek od domu se nám občas pasou srnky. No tak to je úplný zvěřinec.
1: Ale já teda předpokládám, že užovka vždycky šla jenom kolem, ne? Nebo jako že jste, jestli mi rozumíte.
0: Užovka se jenom tak proplazila, říká ne, čau, jako, děcka.
1: Myslíš, že chovali na zahradě užovku, tak to myslím, jo, že?
0: Tak možná se jí tam líbilo, oni užovky nebo hadi nemají velký jako prostor, já kde vím, se jako plazí.
1: No, tak jenom tak, paní užovka.
0: Dobrý den, paní užovko.
1: Pište, nahrávejte klidně i nějakou retro fotku, pošlete a my s dovolením půjdeme posnídat vám taky k snídani. Dobrou chuť.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
5: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne. No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
6: Protože si pořádně manžel vrznul.
5: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
7: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
5: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Nic k tomu nebudeme říkat, prosím tě, poznáš, kdo je tohleto?
1: No, vím, ale jenom proto, že vím.
0: Aha, ty už jsi zdívala. Dobře, tak jo.
1: Ale jinak bych to nepoznala.
0: Tak nemůžu zpívat, dobře. No, tak,
1: tak dej to kousek textu nějaké.
0: Počkej, vlastně z těch, já to nevím. Jsem loser, yeah. Ne? Teplácích já kráčím tel děda.
1: To už je lepší. Jo. A znáš i text Alkoholické?
0: Ne.
1: Dobře. No a tak teď už je všem úplně jasné, o co hrajeme dneska v rámci Megaléta.
0: A pokud ne, tak poslouchejte po 7. hodině Rádio Čas a my k tomu přidáme i první slovíčko v rámci Tajemné věty. Lenče Radim a dobré ráno Moravo.
2: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festival.

0: jako po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě. Na dálnici D1 se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu, a to v obou směrech. Můžou se tvořit kolony. Zdržíme se taky na Blanensku. Na trase Boskovice Doubravice nad Svitavou. Tady osobní auto srazilo zvěř. A s komplikacemi musíme počítat taky na Šumpersku. Ve stoupání nad Mohelnicí ve směru na Moravskou Třebovou. Tady stojí odstavené nákladní auto.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Zájem o cestovní očkování dál roste. V baťovském areálu ve Zlíně hořela výšková budova. Fotbalisté Francie jsou po výhře nad Marokem ve čtvrtfinále. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku roste zájem o cestovní očkování. Podle lékařů je mnohem větší než v předchozích letech. Je to dáno i tím, že Češi častěji jezdí do exotických oblastí po vlastní ose, a to znamená i větší riziko, že můžou přijít do kontaktu s infekcemi.
4: Morava aktuálně.
3: Nezaměstnanost v Česku zůstává na hodnotě 4,8%. V Moravskoslezském regionu je stále o 2% vyšší. O jaké zaměstnance mají firmy největší zájem, nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
5: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, svářeče, nástrojáře, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
3: V centru Zlína včera hořela výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn, materiální škody ale budou vysoké, byly tam sklady i kanceláře. Podle vyjádření hasičů bude nutná demolice.
4: Rádio Čas, sport.
3: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0. Jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhajci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. První z gólu dal slavný Kylian Mbappé. Dnešek bude polojasný na jižní Moravě i skoro jasný, na severní Moravě a ve Slezsku bude mraků trošku víc. Sem tam hrozí přeháňky a teploty se mají pohybovat do 25. Tolik zprávy, po 7. pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
6: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
7: Den plný domácích mazlíčků s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, ale neptáme se vás, co chováte teď. Ptáme se, jestli jste měli nějaké pejsky, kočičky, morčátka, papoušky, to úplně jedno, když jste byli malí, jako jestli to třeba rodiče dovolili a co všechno.
8: Vlaďka na Facebooku píše, ano, měla jsem andulky a kořeny. Co jsou koření?
7: Není to tedy vítka, nebo to koreli třeba?
8: Jo, asi jo. A bráška, tedy vítku
7: zbožňuju.
8: A bráška měl rybičky. Teď mám andulky a pejska, tak asi fakt to byly koreli. No.
7: To mi tak napadlo jenom teď.
8: Asi jo, protože co jiného by mohlo být kořeny.
7: Že já bych chtěl mít kořena.
8: Kamča, ne, neměli jsme žádné zvířátko. Ale za to teď máme dva pejsky, 3 gekončíky a 20 slepic.
7: No a ještě tady mám takovou krásnou zprávu z WhatsAppu. Jaromír píše a zdraví. Za mého dětství, vzhledem k tomu, že mě fascinovala příroda a já nemohl být stále venku, tak jsem měl a staral se o straku, poštolku, kaluse ušatého, stehlíka, dlaska, kanárky, čolky ve 4-litrovce a psa voříška. Akvárium bylo taky. Za odměnu, když jsem vydržel 5 dní v kuse nezlobit.
8: Hezka, hezka. Jo. No a Renatka píše, už jsem velká, ale zase mám doma morče a psa.
7: Mimochodem, ať už jste velcí nebo malí, pokud jste hraví jako děti, tak dobře poslouchejte, protože megalé to klepe.

0: No tak to udělej, udělej si to.
1: Neříkej, že tam neslyšíš.
0: Ne, prostě tak nezní. Mimochodem k tomu zpěvu, my jsme v minulé hodině zpívali Zatmění, to je Leony Machálkové. A psal mi Marťa, můj přítel, protože já nemám teďka otevřený WhatsApp na počítači, tak jsem si to přečetla až teď. A je tam napsáno, zpíváte hezky, ale dlouho.
1: Zdravíme tě, Martio, přejeme krásný víkend, mě hezké léto, no, snad se máš fajn. Tak fajn, tak to necháme profíkům, to zpívání, možná, že jo. Megaléto Rádia Čas. Martio, tohle už je lepší.

0: Je skvělá. A nebo mám taky ráda kalvádo z víno Porto. Zelená fernet vodka.
1: Alkoholická spol.
0: Ano, alkoholická ano, spol. Ale samozřejmě řeč je o Vojtovi Dykovi.
1: Tak přesně tak, Vojta Dyk, myslím, že v rámci megaléta už jsme jednu porci volňásku dopřávali do rigráčů a pokud se nepletu, ke konci srpna 26. že jo?
0: Je to tak a další dva lístky právě na Vojtu Dyka a jeho kapelu Dyk tady máme na stole i dnes a budeme rozdávat tyhle lístky za to, když poskládáte tajemnou větu.
1: Jako vždycky má čtyři slova, začínáme ráno, potom s našimi kolegáčky v průběhu celého dne a potom, když se dovoláte ve správném pořadí po jejich výzvě, řeknete celou větu, tak hurá, Vojta Dyk na konci prázdniny jen pro vás. Lení, máš to dvojtečka a teď to řekni.
0: Takže první slovo tajemné věty je mám. Už jsme ho jednou měli, ale teď bude v jiném kontextu.
1: A ještě jednou?
0: Mám.
1: Zapište si a dopoledne přidáme další.

0: Hroní.
1: Páteční čas s Rádiem Čas, na víkend se těšíme s Lenčou a Radimem. Lení, asi nejskloňovanější svatba posledního týdne, dvou týdnů.
2: Se Taylor týkala, Swift.
1: Přesně tak. Slyšela jsi, nebo neslyšela ještě Perličku?
2: Ne.
1: Ono je to spíš o vynalézavosti. Zeptám se takhle, v rámci umění, máš ráda plastiky?
2: No tak jako...
1: Jako upřímně.
2: Jak čeho, no?
1: No, já to mám stejně.
2: Tak musí se mi to nějak líbit.
1: Spíš je to o nápaditosti umělce, který se jmenuje, počkej, jak se jmenuje, Justin, říkáme mu Justin.
2: Dobře.
1: A ten v okolí Madison Square Garden, kde se ve velkém, opravdu ve velkém a s řadou opatření vdávala, nebo symbolicky vdávala Taylor Swift.
2: No ono to trvalo 3 dny.
1: No ale v té Madison, jo, takže
2: ano,
1: oni tam uzavřeli,
2: ano,
1: že jo, ty ulice a podobně, tak v tom okolí se sbíral, a teď cituji, jo, cigaretové nedopalky, víčka od plastových lahví, myslím, že tam byl nějaký ovulační test, brčka, levé sluchátko známé značky, jo, k poslechu a podobně. Vložil to do plastových krabiček, aby, protože z některých třeba něco vytékalo, tak nějak uzavřel a prodával to jako plastiky, jako suvenýry ze svatby nebo z okolí svatby Taylor Swift. Jeden kousek, no, jako za nějaký sympatický peníz, já nevím, kolik to bylo, myslím, že $25, během 24 hodin, co to dal na internet, tak se všechny vyprodali. Takže jako svým nápadem si přivydělal, hele, jako není to moc, ale na víkend by to, nám to stačilo, nějakých 26 tisíc korun na naše.
2: Co, za jak dlouho to bylo pryč?
1: Za 24 hodin to rozprodal.
2: Já jsem tak jako neoriginální v tom vydělávání těch peněz, protože zrovna ráno, když jsem jela do práce, tak jsem si pouštěla takové video, kde byly netradiční způsoby, jak si lidé vydělávají peníze. Jo? A to, že nějaká slečna influencerka prodává ponožky, tak to je jako, to už jsme si zvykli, že to je normální. Jo? Ale byla tam třeba paní, která tvořila umění tak, že namatlala své kryse nožičky, a pak vzala do brůdku a vodila tu krysu potom plátně a to, co

0: jasný.
1: Co?
0: Plyn. Takhle to řeknu kulantně, který jo, uzavřel do plechovek, jako jo, to prostě a...
1: No jedna influencerka zase prodává vodu ze své koupele.
0: Uvojte, že jsem se mál jsem pil kávu, dobře, z koupele, jo?
1: Z koupele, no. No, takže tady prostě ty krabičky ze svatby Taylor Swift, asi mě to nepřekvapuje, jenom mě to trošku udivuje.
0: Mm-hmm. Ne, trošku zuráží, ale jak říkám, jako na víkend bych si tak možná přivydělat chtěl.
1: A tak co, kdybychom třeba pozbírali tady nějaké králičí bobíky
0: okolí nemusíme, na, jako
1: rádia.
0: Ze studia, jako chápeš, ze studia, kde probíhá Dobré ráno Moravo, takže vlastně bys, plastika, ranní plastika. Banánová šlupka,
1: ano,
0: z banánu, který ten, jsme jedli,
1: ráďová náplast a já tady bych obytovala jednu figurku z vajíčka s překvapením.
0: Tak tady z toho šuplíku, ty, které si vyhodila.
1: Jo, dám ty, no jo,
0: ty,
1: to je vlastně dobré.
0: A
1: za kolik to prodáme?
0: Tak počkej, tak on to měl, tak jako zase jako symbolická cena, ale 400?
1: To je málo.
0: On to taky dal za $25.
1: No ale jako... měl toho víc, my budeme mít jenom jednu plastiku třeba. Je tady mám i plastovou krabičku.
0: Dobře,
1: že
0: takže
1: to
0: tisícovka. Na tisícovku nejdu.
1: No a ty 500 pro každého.
0: Ty poměr ještě doladíme. Hezký den.
2: Když Kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.

Po vlnách Rádia Čas posíláme páteční pozdravy společně s Lenčou a taky vám všem, kteří jste si třeba udělali premiéru i přes WhatsApp Rádia Čas. Dneska se vracíme do dětství a vzpomínáme na mazlíčky, které jste měli, a tohle je vlastně kategorie, jsou vždycky jako jestli to rodiče

0: ukazovali nebo ne, a to je ta třetí kategorie, píše Daniela. Zapnu rádio čas a hned slyším otázku, měli jste doma zvířátko a jako malá jsem měla plno bílých myší a křečků a protože mi to mamka doma zakázala, tak jsem je schovávala v paneláku v mezipatře. Teď, když se na to vzpomenu zpětně, měla se mnou mamka svatou trpělivost. Pěkný pátulínek všem, Daniela.
1: Počkejte, jak v mezipatře, jakože byli vypuštění v tom mezipatře?
0: Já myslím, že jsou takové, v některých těch panácích přece v mezipatrech byl takový ten balkon, ne? Takový ten, jako, který patřil všem a málo kdo tam chodil. To mi napadlo.
1: No já si představuju, že ty myšky a křičci utekly, víš? Mhm. A nebo v zimě, to by taky nefungovalo moc.
0: Někdo možná po sklepích taky schovával, pokud tam rodiče moc nechodili. Ježiši Kriste.
1: Já taky rádio, pořád, těšíš se domů?
0: Ne, já spíš myslím, protože mám kamaráda, který má dobrého kamaráda, ten je takový ten chovatel těch cizokrajinných plazů a podobně. Hmm. Jako já žít v baráku s někým takovým, jo, no. A jít třeba na záchod, aby na mě, jakoby, já nevím, nějaká anakonda koukala z toaletní mísy. Pořád, já mimochodem od té doby od jistých dokumentů a filmů zavírám vždycky prkínko, ať to nezvednou.
1: Jo, tak to by tě hodně vyděsilo, takové video z Číny.
0: No.
1: Tam při povodních právě se uvolnilo nebo získalo svobodu několik stovek hadů, kteří tam pluli po té vodě potom, víš? No, takže ty jsi otevřel okýnko, tam ti tekla ta voda.
0: Čistě,
1: a...
0: jako čistě teoreticky, ale víme, že to nějak to, ale spíš jako když nevíš co, o co go, kde, kdo, jak, proč, jako jestli tam někde žije, nebo právě někomu utekla, bože můj. Ty jsi úplně v klidu?
1: Tak já jsem měla doma hada, mě to až tak jako neděsí.
0: A ty jsi nikde nebála, jako že třeba z toalety na tebe vyleze ruka a podobně?
1: Ne.
0: Žádné takové strachy?
1: Dobře. Když jsem byla malá, tak jsem se bála toho, že pod postelí něco je.
0: Mm-hmm, klasika.
1: To nějak jako to mě tak děsilo, mm-hmm. Ale jako zvířátka mě neděsí, ani pavouci, mm-hmm. Ani nic moc. No. Já jsem chtěla aligátorka dokonce mít.
0: Paráda.
1: No, tak. Malého. A to opravdu jsou takový malí aligátorci a oni potom za tebou chodí po bytě. To je rozkošné.
0: Tak dopadl vlastně ten nejslavnější film, to byla ta zápletka, že jo, přece, no. Že rodiče vyhodili malého aligátorka, to je z nějakých z 80. let nejslavnější horor, do té kanalizace a on tam jako
1: jo,
0: zůstal a papal a papal a papal, ne. A potom vylezl a mstil se.
1: Ne, tak já bych ho nevyhodila nikdy.
0: No ne, to já vím, že ne, vypadáš nadšeně. To
1: jsou hodná zvířátka. Takže takhle ne, no. Každopádně, co jste měli vy jako malí, mimochodem ten sklípkan nebo nějaký pavouček nebo žába, mm-hmm. To se ještě vlastně neobjevilo a já vím, že na základní škole kole ho jako pár lidí mělo. Třeba nějakou žabičku, šneka, sklípkana.
0: No však teprve začínáme, máte na to celý den, pište, nahrávejte, třeba i vyfoťte, zdokumentujte. My už jdeme trénovat na Víš, nevíš, které nám za chvíli dodá Lenča. A my jsme ani jeden neslyšeli, co budeme mít by dva, že?
1: Ne,
0: ani lvi, ani býci. Tak pokus číslo 2 a moje předpověď zní, ani teď to nedáme.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude poněkud rozporuplný. Pro ty, co nemají dovolenou, se bude uzavírat pracovní týden, což pro někoho bude znamenat úlevu a triumf, a pro jiného zase nutný čas na regeneraci. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou plánovat novou budoucnost. Lvi zakončí týden absolutní pohodou a střelci budou mít příjemný pocit z dobře odvedené práce. Býci si mohou užívat nezávazného flirtování. Pany budou dobíjet své baterky a kozorozy by měli po těžkém týdnu plánovat odpočinek. Blíženci budou zažívat pocity vítězství. Váhám se může konečně ulevit a vodnáři mohou rozmýšlet nad nějakou originální milostnou strategií. Hradci by měli mít pocit úspěšně zvládnutého týdne. Štíři se mohou stahovat více sami do sebe a ryby by měly nadšeně pokračovat ve svých tvořivých aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas.

0: Zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Je půl osmé, Lenča, Radim a nejsme tady sami, také kolega Honza Gavelčík s námi ve studiu Rádia Čas, ahoj.
1: Hezké ráno, ahoj.
2: Honzi, dneska se ptáme, jestli jako malí měli naši posluchači nějaké domácí zvířátko, tak ty jsi měl něco v akváriu nebo v kleci?
1: Tak, měli jsme papouška, konkrétně andulku, vždycky samečka, který se pozná podle toho, že má modré ozobí. No a je specifický tím, že se dokáže naučit mluvit, zvláště v přítomnosti dětí, což nám se tedy povedlo. A on ten Kubíček, tak se jmenoval, měli jsme jich teda několik, asi 3 nebo 4 byly a každý z nich byl Kubíček, jo?
0: To je takové univerzální jméno, mimochodem pro andulky.
2: Ale my jsme to měli doma úplně stejně, teda Kubíka jsme měli Morče, ale babička měla andulky a každý se jmenoval Pepík.
1: No, anebo Pepík, Kubík, to je takové, Pepík, takové typické jméno. A jenom abych to dopověděl, tak on jako se celkem i naučil mluvit jako celkem jako hodně brzy a opakoval zvuky, všechny možné, pískal. No a když jsem přišel ze školy, on to teda jako neuměl jako úplně říct, ale tak vždycky říkal, on měl jako říct, ahoj Honzíku, vítám tě ze školy. Tak řekl, ahoj Ketě ze škol. Jo, a takhle to opakoval třeba i večer.
0: Hele, ale jako na andulku to je výkon.
2: No, super.
0: Já jsem jednou mojí malé kamarádce, a pozor, to je človíček, jo. Já jsem byl taková trošku chůva oper, hlídal jsem ji hodně často a Anička, když se rozmlouvala, ještě neuměla mluvit, tak když ji učili, jak se jmenuju, tak já jsem ji naučil, že jsem tohleto. Anička to praktikovala asi do 2 let, takže občas potom, v těch 2 letech už potom vypadala, kdo přišel, pojď si hrát a podobně, ale...
1: Tak to je dokonalé.
0: Ale tak dobře, tak není to andulka, jo? Anička je to, tak fajn.
1: Tak to je taky andulka vlastně.
0: Promlčeno, už je to mladá dáma, bylo 7:30 a podíváme se do kalendáře, jo?
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Začneme v Brně, protože v roce 1091 byla první písemná zmínka o Brně v Kosmově kronice. To jsem vůbec nevěděla, že až tak tam sahají kořeny Brna. Tak už jsme to tu měli. Proč se v Brně odbíjí poledne už v 11 hodin?
0: Dobře ty, no.
2: to je jak ty manželky toho Karla IV. Ano, pro mě.
1: No tak protože třeba. Brno musí být první.
2: Ale to je dobrá úvaha.
0: Mají to na nějaká vzpomínka, nějakou válku, kdy oni se snažili někoho přelstít, nebo tak?
2: Uznej si to.
0: Jo.
2: Ano. Brno je jako jediné velké město ve střední Evropě odolalo švédskému obléhání a Švédové byli u Brna a říkali, že pokud ho nedobijí do 12, tak odtáhnou. A Brno vědělo, že už to nevydrží, tak odbyli poledne v 11. A Švédové odtáhli.
0: Ono je fakt dobré, jakoby nikdy to víš, nevíš, jako co člověk nasaje, no.
2: Jo. V roce 1926 měl premiéru balet Doktor Faust v Národním divadle v Praze. Kdo napsal knižní předlohu Fausta?
0: Je to Géčko?
2: Ano.
0: Je to Géte.
2: A jak se v této knize jmenoval ďábel?
0: Mephistopheles?
2: Jo, ano. Správně. V roce 19... Co je? Honza,
0: já jsem se podíval na Honzínku.
1: Ne. Já jsem jenom to tak jakože začal trošičku jakože nad tím přemýšlet.
0: Jo, prostě ty jsi odešel, ne? Já jsem se takhle podíval bokem a říkám, jsme tu byli 3 a podobně. Já už fakt držím pusu, no.
2: Ale já jsem se taky chtěla zeptat Honzi, jestli jsi tu s námi ještě.
1: Jo, já jsem tady, já stále poslouchám.
2: Ano. V roce 1975 proběhla v pankrácké věznici poslední poprava ženy. Kdo to byl a za co si tenhle trest vysloužila? Jenom doplním, že tento čin se odehrál právě 10. července.
1: 1975.
0: Myslím, že to je Olga Hepnarová, ne?
1: Ne, počkej, ta byla dřív, ne?
0: V 74. myslím to udělala, nebo 3.
1: I když to je vlastně pravda.
0: Víš co? Tak řekni za co.
2: Za co?
1: No to já nevím.
0: Najela, pozor.
1: Počkej, to byla ta vražda hromadná. Jo, já už vím, ano.
0: Pronajela si nákladňák. A bum do lidí a dost toho. Jo, je to tak?
2: Ano.
0: Takže ona byla poslední žena. Vidíš, ano, to jsem
2: ano,
0: nevěděl.
2: Ano. A při té nehodě zemřelo 8 lidí a ona najela na...
0: MHD, no.
2: Na zastávku MHD, ano. Dnes je také Národní den piňakolády. Tak z čeho byste si piňakoládu namíchali, přátelé?
0: Tam je ananasový džus a kokosový likér a ještě asi něco, ne?
1: Nějaká čokoláda by tam měla být ještě, ne?
0: Ty
1: já nevím, já to nepil.
0: A rum? Ne, to je blbost.
2: Jo,
0: bílý rum?
2: Ano.
0: Ty 3 věci? Mimochodem, já jsem nikdy nepil. Jenom jsem slyšel od lidí, nebo jestli jsi mi to říkala ty, že to ňamko zní, ale strašně zrádné, protože ty říkáš, to je vlastně nic.
2: Protože to chutná jak takový prostě džusík, že? A ráno si úplně kantáre. Tak dnes slaví narozeniny také herec Gong Yu.
1: To je někdo z K-pop.
2: A kde se proslavil, tak to samozřejmě vám pustím a vy jenom poznejte, odkud ho znáte určitě.
0: Hodiny kantore, hodiny mám to jde. Squid Game hrá o oliheň. Je to tak?
2: Je to.
0: A který z nich to je hlavní? Ten hlavní představitel?
2: Ne, není to hlavní, je to jeden z těch vedlejších, ale taky určitě ho znáš, že tě ho ukážu na fotce. Každopádně je to hra na oliheň a vždycky, když to slyším, tak mě běhám ráz po zádech, protože to bylo strašný. To je všechno.
0: Ještě pro Honzu nějakou otázku.
1: Jo, ještě něco vymyslí, no.
2: Honzi, a jak se jmenuje zpěvačka, která naspívala píseň The Eclipse of the Heart?
1: No tak nebudeme tady říkat, že vlastně včera zemřela, že?
0: Už jsme to říkali dneska, připomínat.
1: Bonnie Tyler, no. Já mám kamarádku a my jsme tu písničku předevčírem poslouchali v autě. Uh-huh. Ona mi říkala, hele, co já poslouchám? A já jsem se na ní podíval, protože vím, že ona jako je celkem jakože mladší. Říkám, ty posloucháš tady tohle? Ona, jo, mně se to strašně líbí. No a včera taková zpráva, že jo?
2: No.
0: Mimochodem, pokud máte rádi Bonnie Tyler, ona spolupracovala se skladatelem mém Jimem Steinmanem, myslím, že to říkám dobře, Steinman, a on psal třeba i pro Meatloafa, takové ty dlouhé písničky, které měly 6 až 8 minut, a řada těch písniček je použitá v muzikálu Ples upíru, říkám to dobře?
1: Čekaj, jo? Jak jsem jmenovala ta nejslavnější od Meatloaf? Udělal bych pro tebe všechno, kdybych mohl.
0: Anything for love a podobně. Znám, to jsi musela vidět. Jo,
2: asi jo, ale už si na to I moc nepamatuji.
0: On tam kráská zvíře byl ten video.
1: Ano.
2: Jo, aha, nevím.
0: A já jsem byl trošku jako dítě uražený, že ta kráska jako, že se jí líbil. No, takže tak.
2: Tak
1: no tak bylo to famózní, přátelé, užili jsme si to a hra o oliheň, tak ta to hezky završila, to je pravda.
0: On si krásný víkend.
1: Jo.
0: No jo, není zač.
2: Jo.

0: jedna Lenča, jeden Radim, spousta muziky, hity, které milujete, 10. červencový den a pátek. Těšíme se s vámi na víkend, za minutu bude 7:45.
1: No a doslova se podíváme letem světem internetem, protože tahle zpráva, o které chci mluvit, není příliš veselá. Mm-hmm. A vzpomněla jsem si na ní, nebo u jejího čtení na našeho kolegu Mikeyho.
0: To znamená, budeme létat, mě napadlo?
1: No, Mikey Buč
0: to hraje, cestuje nebo létá? Tak.
1: Hlavně létá teď. Mm-hmm. No, to je jeho největší vášeň. Nevím, jestli jsi slyšel o tom případu v Argentině.
0: Ne.
1: Letělo letadlo, instruktor se studentkou na palubě.
0: Zatím normální vývoj.
1: Podnička letí se. On jí navigoval, co má dělat, ona to dělala. A v jednu chvíli říká, víš, co máš dělat? Rozepl si páse a vyskočil z letadla.
0: Ježišmarja, tak já jsem, nejdřív vám prozradím, že asi bych měl vyhledat odborníka, protože jak jsi řekla, rozepl si pásek,
1: pásy.
0: Víš, co máš dělat, tak jsem už mi čekal úplně jiný vývoj, dobře, fajn, počkej, je to tak něco podobného, jako když plavčíci tě občas hodí do vody a jako plav, nebo tam bude nějaké ale?
1: Ne, opravdu vyskočil z letadla.
0: Takže regulérně, opravdu, takové to hození do vody a plav, jo?
1: No, ale on umřel potom, on vyskočil z letadla prostě.
0: Jo, takhle, já jsem myslel, že měl, jako, že chtěl jenom tak jako vytrénovat a měl nějaký padák, ne?
1: Tak to by bylo jako dost krutý trénink.
0: No, říkám.
1: Ne,
0: že pán měl psychické problémy?
1: Asi zřejmě, jo, i když nic nenasvědčovalo tomu, že by něco takového mohlo udělat, protože chvilku předtím měl let s jiným studentem. Každopádně ta studentka teda byla hodně v šoku. To si vůbec nedokážu představit, co se v ní odehrávalo. Naštěstí opravdu věděla, co má dělat, takže přistála a nic se jí nestalo, to musím zaklepat na dřevo. Mm. A nestalo se nic ani tomu letadlu. Ale pan instruktor jako konec.
0: Jako dělat hitparádu v tom, jak člověk odchází ze života, to opravdu nebudem, ale myslím, že v životě jsem neslyšel o podobném jakoby způsobu odchodu. Jo?
1: Já právě taky ne. No.
0: Akorát si říkám, jestli opravdu se neznali jinak, protože to mi přijde skoro jako trest, víš, takové jako, že, no, teda, my
1: to nevíme.
0: Ale mrazí úplně.
1: Je k tomu velmi málo informací, opravdu jako nikdo to nečekal a vůbec nevíme a spíš všechny ty články píšou o tom, že ta lidská mysl je velmi složitá, takže možná tam nějaké problémy byly déle a nikdo si toho nevšiml.
0: To ne, pozor, tyhle ty věci málo kdy jdou vidět na človíčkovi, no. Tak ať to obrousím, já jsem právě myslel, jestli to nebude podobný, jsem to párkrát viděl, občas si to pouštím, když chci řvát, stejný případ, akorát tam jako začal být problém v tom letadle jako nějaký technický, že se to začalo třást a tak se to ujal zpátky ten pilot a té svojí studence, nebo jak se tomu říká, asi studentka, ano. Že jo, toho letání v tu chvíli, která si dělala ten průkaz, myslím, že to byla jeho partnerka, tak jenom poprosil, ať si vytáhne nějaké materiály, ať čte takové ty záchranné body, aby udělal ty. No a ona četla a zjistila, že čte jakoby vyznání pro sebe a on v průběhu toho jí potom jako dal ten prstýnek. Myslím si, protože tam to obračila nahoře, ale myslím si, že až jí to dole docvaklo, že možná dostal trošku i zdupec, jo? Ale je to k dohledání a jako... Já ti to pak ukážu.
1: Tak to je krásné. Mm-hmm. Mimochodem, moje hlava se neustále vrací k tomu, co jsi vymyslel ty, jo.
0: Tako, že by se, moje hlava, víš, studenti, co máš dělat, přesně tak.
1: Že studenti by jako, se trénovali tím, že by...
0: Doletím a během jako 5 minut mám, nebo někdy 3 minut, někdy 2, mám jako letecký průkaz, jo.
1: No tak to jo, v tomhle případě jo. No. Kdyby měl ten instruktor padák, tak jo.
0: Bože, to si dám na tričko a víš, co máš dělat.
2: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Kámen a zahrada.
7: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hello.

0: Tak teď už se čeká jenom na 19. července, kdy Madonna s dalšími kolegy, včetně Justina Biebera, BTS a Shakiry, vystoupí na velkém finále fotbalového šampionátu, protože podle odhadů, nevím, jak se v tom vyznají, se čeká dokonce rekordní sledovanost víc než všechny Superbowly zatím měli, jak jsou ty halftime show a podobně.
1: A už se spekuluje o tom, jak ta show bude vypadat a že to bude opravdu velkolepé.
0: A je opravdu pravda, že má mít celkem 11 minut a všichni se jakoby do toho chumlu musí vejít, tak mě zajímá, jako jestli každý zaspívá song, nebo se náhodou jako potkají, jako třeba při závěrečném defilé.
1: A to mi přijde úplně jako šibeniční termín, 11 minut na taková velká jména, to si nedokážu představit. Hlavně ta Madonna, že? Jako... Já nevím.
0: No, tak jako,
1: mělo by se jí trošku dát víc.
0: No, já nevím, no, protože zase jako holky, kdyby tam náhodou šly na fotbale, myslím, bude spousta holek, protože uvidí BTS v akci, že jo, jeho korejský pop a podobně. Já nevím, jak to sbory tam mají být a tak dá 11 minut jenom.
1: To je neuvěřitelné. Ale je fakt, že když na Super Bowlu vystupovala Shakira a Jennifer Lopez, tak oni byli na to dvě a už s tím měli problém.
0: Jenom jedna z nich.
1: Dobře, no, tak jedna z nich. Jennifer s tím měla trošku problém.
0: Brzká a podobně, ano.
1: Ano, ano, a protože nadspat vlastně ty největší hity do takové malé časové osy, tak to není vůbec nic jednoduchého.
0: No, takže uvidíme, ještě na to máme čas, ano?
1: Že by Madonna byš měla jenom hang up.
0: To bylo kruté. Hele, já mám taky trošku strach, protože jako zatím teď všechno jako se daří, deska je chválená, všichni fanoušci, dokonce i odborná veřejnost, akorát samozřejmě vypadá božsky, už to chválili, jako že už se vrátila k své původní podobě, ale jasně, že to tělo je tělo a přece jenom ona má po nějakých operacích kloubů, takže já se nejvíc bojím jako jestli to odstojí, nebo jako jestli, protože ona teď jako hodně pracuje půlkou těla, jo, že tak aby to udělali tak, aby to jako zapadlo do toho konceptu, no.
1: Tak ale já si myslím, že můžu být krutá ještě trochu.
0: Já nevím, no, hele, já mám taky, protože já jako teď tomu fakt fandím.
1: Že Madonna pořád je jako, i když hýbe jenom půlkou těla, tak je pořád akčnější než třeba Mariah Carey, že jo.
0: No tak Maja je líná. No. Jo, aha, nic, dobře. Já jsem to zase, to má oblíbené slovo, že u některých a podobně. Ne, to máš pravdu, pozor. Tak mladý, jak se cítíš, a o tom to je. Uhum. A Maria začala hodně brzo. Ježišmarja, prosím, můžu už to ťuknout? Za 4 minuty 8, dobré ráno, Moravo, a neberte nás vážně.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Pozor si, musíme dávat na hlavním tahu z Bohumína do Karviné. U Dolní Lutyně stojí odstavené nákladní auto. Bouračka nás potrápí na Břeclavsku v obci Velké Němčice na ulici Brněnské. Tady se srazilo nákladní auto s osobním a odstavené nákladní auto nás může zdržet na Vsetínsku v obci Pržno u kostela. I tady buďte opatrní.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Ovocnáři kvůli jarním mrazům přijdou o miliardu. Oprava krytého bazénu v Krnově skončí příští pátek. Ve fotbalovém mistrovství se dnes rozhodne o dalším semifinalistovi. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ovocnáři v Česku sčítají škody. Úroda letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o více než polovinu. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%. Ztráty ovocnářů na tržbách přesáhnou miliardu korun.
6: Morava aktuálně.
8: Krytý bazén v Krnově bude jako nový. V budově městských lázní začaly práce na statickém zajištění bazénové vany. Stavbaři tu teď instalují ocelové konstrukce. Práce komplikují stísněné prostory. Hotovo by mělo být už příští pátek. Rožnov pod Radoštěm rozšířil možnosti pro zodpovědné venčení psů. Více nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
9: Zásobníky byly umístěny především do lokalit, kde je podle městské vyhlášky povolen volný pohyb psů. Jedná se o 2 místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčku přispěje k čistším ulicím.
8: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma taky na městském úřadě.
6: Rádio Čas, sport.
8: Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas má výkop v 9 hodin večer. Dnešek bude polojasný, na jižní Moravě bude sluníčka víc, na severní Moravě má být zase více mraků, sem tam i sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 25. Tolik zprávy, po 8. pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem.

0: věci, které milujete.
1: WhatsApp Rádia Čas a Dadunka. A hned pochopíte, na co se vás dneska ptáme. Mimochodem krásné ráno všem. U nás to byla vždycky trošku sranda. Jako děti jsme měli doma hada, potkany, pejska, kočku a později měl táta dravce. Já teď žiju sama s malým synem a veselo je u nás taky. U nás žádné zvířátko nenajde zavřené dveře. Máme dva malé Yorkshire, 4 nalezené kočičky, teď máme úplné mimi, nalezenou korelu, co nám přilétla na zahradu a darované akvárium plné rybek. Jinak konkrétně vás dva, to potom, tak jako zase ty odskoky. Jinak konkrétně vás dva poslouchám v autě, když vezu synka do jesliček a jste prostě boží, Dadu. Mimochodem má premiéru, moc krát děkujeme, že jste se odhodlala.
2: Já jsem myslela, že nás dva řadí dáda k
1: nalezencům.
2: K těm nalezencům, k těm zvířátkům.
1: Ale postarala by se, takže...
2: Ano, já klidně bych nechala, aby se mě někdo postaral.
1: Moc krát děkujeme, máváme, píšu.
2: Máváme. No a Majky na Facebooku píše, to je velmi dlouhá zpráva, tak já zkusím...
1: Jo, tak dej esenci.
2: Kousek. Přesně v tomhle pořadí postupně jsme měli koťátko, 4 andulky, středního pudlíka Betinku, morče Mikinu, myšku, 4 štěňátka, naší Betinky, kocoura Ferdu, další pudlíce Betinku, vnučky první Betinky. A pak jsme měli na chalupě slepice, husy, králíky a ovečky. A v dospělosti jsem si koupila zakrslou braní králici Bobinu. A já úplně, jak tam byla ta Betinka, a teď jich tam bylo hodně těch štěňátek, tak jsem si říkala, jestli Majka nemá náhodou na stěně takový ten velký strom, ten rodový.
1: Jo.
2: Víš, jakože tam máš ten vývoj toho rodu a je tam vývoj rodu Betinka. Ty jsi myslel, že nějakou kůži nebo hlavu, že?
1: Ty hlavičky, no.
2: Ne.
1: Ne, tak jako ty jsi začala. Já vždycky jen dokončím myšlenku a podobně.
2: To není pravda, já jsem myslela na rodový strom.
1: Dobře, fajn, to
2: a ty na...
1: Ano, tak jo. Na Betinky.
2: Na Betinky.
1: Takže fajn. 804, ptáme se vás na mazlíčky, které jste měli v dětství, tedy pokud nějaké, pokud rodiče dovolili. Takže Facebook anebo WhatsApp číslo
2: 7766 12 800.
1: Hezké ráno všem.

0: Pohodové ráno, probouzíte se, nebo už jste možná jedním krokem v novém dni v pátku 10.7. společně s Rádiem Čas.
1: My se vás dneska s Lenčou ptáme na domácí mazlíčky, které jste chovali v dětství, pokud jste tedy měli tu možnost si takhle rozšířit své dětské obzory. A my teď chceme pozdravit do Hodonína, do zoologické zahrady Hodonín, protože tam měli takovou unikátní operaci krasavce, nebo spíš dámy krasavce Asary hnědouchého. Tohle v podstatě je to asi papoušek, nebo jakoby prostě takový ten ptáček s úžasným zobanem, jo?
0: On vypadá jak z nějakého animovaného filmu, mm-hmm. Je krásně barevný.
1: Je nádherný, no. Akorát nějaké dva roky zpátky přijítla až moc blízko k sousední kleci a dostala na frak od jiného papouška.
0: Aha.
1: A měla doslova zobák na dračku, jo?
0: Bobby.
1: A hrozilo, že to bude ještě horší, takže provedli unikátní plastickou operaci. Takže teď už je opravená. Já ti klidně ukážu fotku té opravy, jo? Okay. Mimochodem, nebudou to přebarvovat, protože jako s nadsázkou říkají, že taková barva je teď v módě, jo? A ty se teď jenom tipni, čím jí to tak jako mohli opravit ten zobák, aby to nebylo moc těžké, aby to bylo pevné a podobně. Mě zaujalo.
0: No mně to přišlo úplně, jak kdyby jí na to naplácali sádru, na ten velký zoban.
1: Dobře, co jiného, čím se ještě opravuje, tak
0: ale
1: jako když chodíme k doktorovi?
0: To jako není možné, protože uh-huh. To kdyby...
1: Ta je těžká, že jo?
0: Tak za prvé a za druhé, kdyby pršelo, tak by byla zase bez zobáku. Uh-huh, uh-huh. Tak něco, z čeho se vyrábějí bílé plomby?
1: Přesně tak. Jo, je to ono.
0: Jo,
1: je to přesně ono. Kombinace prostě materiálu, rychlého schnutí a podobně a té odolnosti, takže tak, no.
0: No ale teda,
1: zubařská výplň, ano.
0: No ale když vidím velikost toho zobáku a představím si, co po mně chce zubař za takový malý diblík
1: Ježíš,
0: nakaz.
1: Už jsme, aha jo, takže Anča se vrátila zpátky na zem, teď jsme se dojímali zlatýma českýma ručičkama, teď jsme v peněženkách.
0: Tak,
1: ano.
0: Tak ta oprava toho zobáku musela být velmi nákladná.
1: Tak já doufám, že samička měla pojištění. Krásně.
0: Každopádně tleskáme, jsme rádi, protože samozřejmě ten ptáček bez zobáčku by se nemohl nabaštit, že jo?
1: To jo, právě, no, to tam hrozilo tím, jako, že to odpadne
0: právě.
1: Ten zbytek a jako takové to před a po je docela výrazný rozdíl, no.
0: No, takže moc máváme a objímáme a jsme rádi, že to v Hodoníně takhle klaplo.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: jsem to slyšela, já tam mám nějaké flirtování.
1: Horoskopy. Horoskopy pro 10. červencový den. Samozřejmě náš dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilnar. A protože dneska řešíme tak trošku domácí mazlíčky, já jsem cíleně vyhledal doporučeného mazlíčka pro ženu v bíku.
0: Ano.

0: do té vody. To bylo strašné. A pak jsem měla...
1: To je úžasné. Já jsem naštěstí si zapomněl na jednu věc, mě něco doptat, ale to už za chvilku končí směna, tak ne?
0: Na toho křečka.
1: Já jsem zadal ještě, prosím, mazlíčky pro křehké muže velvu, jo? To jsem musel, protože oni by zaznašli něco opulentního, jo?
0: No.
1: Ne, dobrý,
0: fajn. Tak
1: řekni, co? Tak jako je tady pes, ale je tu chrt.
0: Ale chrt je krásný, toho bych si klidně vzala.
1: My jsme se moc nepotkali, jako no. Oni jsou ňuňací, ale ne, nebo případně vypet, jo. Aha. Perská nebo regdol kočka.
0: Regdolka. Ano,
1: to nehrozí. A ušlechtilý papoušek to nebudeme komentovat, takže tak.
0: Takže ne. Já jsem si vzpomněla ještě na ty rybičky.
1: No, povídej.
0: Já jsem měla dvě černé a měla jsem je pojmenované jako památka ze snulých.
1: Jako tak se jmenovali? Jeden byl památka, druhý ze snulí? A když zavolala obě, tak zvolala dušičky?
0: Ne.
1: Takže to byla vlastně vesmírná objednávka toho, co se stane, ano?
0: Ale když umřeli, tak ale to jste tak dřív dělalo, milé děti, to fakt jako za to nemůžeme. Když umřeli, tak jsme spláchli do záchodu.
1: Jo, a ty máš dneska nějakou jako vy docela krutou a podobně. Ježíš, díky bohu.
0: Já? No. Řekni o svým křečkovi. Jak ale, dopadl tvůj křeček?
1: Ale pozor, křečkům jsem neprovedl nic, to byl omyl.
0: Dobře,
1: tak
0: za chvíli,
1: tak já to za chvilku teda
0: prozradím.
1: Já chci
0: znovu křečka.
1: Jako papoušek tam, to bylo uvej trošku, ale křečci to zařídil život sám. Mimochodem to bylo antre k horoskopům, pochopili jste. Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Pátek bude poněkud rozporuplný. Pro ty, co nemají dovolenou, se bude uzavírat pracovní týden, což pro někoho bude znamenat úlevu a triumf, a pro jiného zase nutný čas na regeneraci. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou plánovat novou budoucnost. Lvi zakončí týden absolutní pohodou a střelci budou mít příjemný pocit z dobře odvedené práce. Býci si mohou užívat nezávazného flirtování. Pany budou dobíjet své baterky a kozorozy by měli po těžkém týdnu plánovat odpočinek. Blíženci budou zažívat pocity vítězství. Váhám se může konečně ulevit a vodnáři mohou rozmýšlet nad nějakou originální milostnou strategií. Hradci by měli mít pocit úspěšně zvládnutého týdne. Štíři se mohou stahovat více sami do sebe a ryby by měly nadšeně pokračovat ve svých tvořivých aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Čas. Megalétor Rádia Čas.
1: Jenom abyste nezapomněli, nebo abychom nezapomněli, budeme hodní a řekněme jenom v rychlosti první slovíčko tajemné věty Rádia Čas.
2: No dobře, mám.
1: Tak, už je to po druhé, takže zapište si ho.
2: Mám.
1: A po deváté možná s Alešem další část. Tak co teď proberem?
2: Mám pocit, že... A papouška.
1: Dobře.
2: Já už jsem se tady přiznala k chudákům, rybičkám.
1: Dobře, ale to bylo kruté. Nebo ne kruté, to bylo spíš tak strašně spontánní, protože já mám pocit, že to potřeba dostat ven. Jako, prostě najednou. A navíc, jako já jsem řešil během toho další pracovní věci a mi to až teď dochází vlastně, co s tebe
2: všechno šlo. Já jsem měla radost, že jsem si na to vůbec vzpomněla totiž. Mm-hmm. No, ale rybičky to u mě opravdu neměly jednoduché. Ten pokus o jejich chování nebyl úspěšný. Co ty a křeček?
1: Já jsem měl 3 křečky, tak je tam to bylo v pohodě. Prvního jsem naprosto zbožňoval a ta byla strašně ochočená. Goguška jsme jí říkali a podobně. A jako žila asi takový ten klasický, jako dlouhý křečtí život a pak jsem to strašně oplakal. Ještě mezi tím byla epizoda, že jsme si spletli pohlaví, takže potom jsem měl doma několik malých křečků. Když jsem si koupil druhého, tak mě překvapilo, že mě kousl. Ale pozor, je to v dětství. Musíme taky asi připomínat, že to je v dětství. Jo?
2: No a dál?
1: Jsem se urazil.
2: No.
1: A tou druhou jsem potom moc nevytahoval z klece, nebo teda z toho, no a to třetího, no nic, no, tak prostě jako jsem ho měl a tak, a potom on jedno krásného dne zmizel. On prostě jakoby zmizel opravdu z toho, jak se to říká, akvária asi, ano. Že jo, a podobně. Akvária a nikde nebyl a já jsem zažil asi nejšilnější 2 dny svého života, protože moje máma má opravdu velký strach ze zvířat. A ona kdyby jako potkala někde, že jí tam jakoby křeček lítá po bytě, nebo když vidí psa, kočku, cokoliv, tak jako fakt jí to nedělá dobře. Takže... kladl jsem různé cestičky z jablíček a podobně z nějakých semínek, ale tajně, aby to naši neviděli. A pak už jsem to vzdál, prostě říkal jsem prostě jednou máma třeba půjde v noci na záchod a šlápne na něho a bude strašný kravál a tak dál. No a třetí den jsem jako už vzal teda to akvárium, že ho aspoň vyčistím. No a když jste ho tak jakože zvedli a podívali se jako ze spoda nahoru, tak jste zjistili, že Bobek asi jako před těmi 3 dny padl za vlast. Ale já jsem slyšel, že prý tak bývá a on vlastně, on se jako rozplácl a byl zapadený těma pilinama, takže tak, ale to za to nemůžu, to byl život sám, prostě opravdu byl jako když uděláš placička.
2: Jak Batman nebo že, jak placička.
1: Vypadal trošku jako, ježiš, to je, no to už jsem jako
2: no,
1: ty. No jako když máš tu romantickou scénu u krbu, jak tam je rozložená ta kožešina.
2: Jo, tak
1: takže vlastně něco takového.
2: Jak kdyby ho někdo přijel parním válcem.
1: Je šílené, jak ten dětský mozeček funguje, protože než si člověk uvědomil, že to je vlastně špatná zpráva, tak ta úleva, jakože máma se nebude zlobit, jo, a podobně.
2: A že ho našel.
1: Pak už jsem do dalších nešel, no.
2: No a co ten papoušek?
1: Papoušci byli v dospělosti a to není dnešní téma.
2: Počkej, a říkal jsi mi to už nikdy? Je to můj oblíbený příběh?
1: Ne, neříkal ani neřeknu. To ne, to opravdu,
2: bude určitě něco brutální.
1: Hele, víš co, já to možná prozradím, jak jsme se říkali, že chystáme možná opět další moderátorský maraton.
2: No tak to je za dlouho.
1: Ne, tak je, tohle fakt ale...
2: Takže
1: je,
2: chceme to, papouška.
1: Ne, to
2: prosím
1: je,
2: vás, napište...
1: To je na to, aby lidi poslali peníze, věř mi.
2: Prosím vás, napište na
1: ne, já už bych potom nemohl do práce.
2: 7, 7, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

0: políčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
7: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň po 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na moje hru.

0: Nechejte se hýčkat, nechejte se bavit, samozřejmě k snídani dobrou chuť, prostě páteční pohodu s rádiem Čas. A pro polení vlastně víkend volný a hlavně bude trošku odpočinkový, vypneš, a když, pokud ano, tak jde třeba?
1: Tak trošku. Dneska mě čeká krásná akce a potom asi zřejmě otočím Brno. Mm-hmm. Každopádně ještě dneska na nové osmičce ve Frýdku Místku, což mm-hmm. je teď jedno z mých nejoblíbenějších míst.
0: Ne, takže takhle, protože už to zmiňuješ asi po třetí za měsíc. Máš tam nějaké akcie nebo něco?
1: Ne, nemám, ne,
0: protože
1: nic.
0: Už to zní jako spolumajitelka.
1: Fakt?
0: No ne, ne, jakože to je srdcová záležitost.
1: Prosím vás, jste mě slyšíte. Já mám ráda filtrovanou kávu, jo? Takže, ne, já to zmiňuji, protože dneska je tam sousedský Bleší trh.
0: Oh.
1: A já tam nesu věci. Takže kdyby někdo chtěl se podívat do mého šatníku a něco si pořídit, tak tam budu.
0: No ale hlavně tam můžete vidět jakoby jednu z ranní polovičky Rádia Čas, že jo? Tak jako to je Lenču. No tak jako když si říkáš, že tam budeš, tak to si ty, že jo?
1: Tak jako budu, ale budu tam za nízký peníz nebo zdarma nabízet své oblečení, protože už musím udělat čistku v šatníku.
0: A na Blešáku je to za peníze nebo třeba i formou výměny, že se třeba dva lidi domluví, dej mi kousek za kousek a podobně.
1: Já myslím, že je to formou jako peněz, ale jsou to nízké částky, a kdyby někdo přišel a řekl, hele, mám tady něco a je to topovka, tak já bych si to taky nechala vyměnit.
0: Vlastně obdoba toho, co je populární za velkou louží, tady se to moc nedělá, že občas jakoby z těch amerických domů vynesou ty věci, které jako jsou krásné, nepotřebují, a potom jsou tam ty cenovky, jo, že jo, a tak lidi různě tak směňují a tak dál.
1: No, takže od 3 do 6 to probíhá právě ve Frýdku Místku na nové osmičce sousedský Bleší trh, tak tam budu mít svůj stoleček.
0: Řekl bych, že dneska počasí ještě tak ideál na to, aby byl člověk venku a užil si to, že jo.
1: Právě, mělo by to být venku. Uh-huh. A mají i tu filtrovanou kávu, no, nikdo mi ji teda jako nedá, ale já si ji tam
0: já
1: dám.
0: Já právě nepochopil, jak to souvisí s tou filtrovanou kávou, jakože oni to tam dávají zadarmo, nebo víš, že si tak objednala na dálku.
1: No ne, že kdybych jako měla nějaké akcie,
0: jo, ano, přesně,
1: nebo
0: tak,
1: nějakou spolupráci, tak bych si to vybrala v té filtrované kávě asi tak, no.
0: No dobře, protože ale tam když je to Blešák, tak někdo může donést třeba svou ranní kávu, co nedopil, ne? A dát ti.
1: Ne,
0: já vím.
1: Tam jsou stánky okolo s občerstvením, s pitím a s kávou.
0: Aha, takže vy se můžete jakoby i pohostit, ano. A mezi tím jako prostě si hrát na tu.
1: Tam je všechno.
0: Vlastně něco podobného, jako bylo v našem dětství burza, jak se jezdilo do Polska a podobně.
1: Přesně tak. Tak to tam bude vypadat a pár kousků přinesu i já a budu tam mít stoleček.
0: Super.
1: Takže přijďte.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Já pořád čekám na toho papouška.
1: No se nedočkáš, jako to se tím stojím. Jenom připomínáme, dneska řešíme zvířátka a opakujlení z našeho dětství. Domácí mazlíčky z dětství, takže jestli se někdo pokoušel mít papouška v dospělosti, tak je to zase na jiné téma. Ale slibuju, že já nevím, jestli fakt, když jsem to říkal kamarádovi Marťovi, a když mu to párkrát připomenu, tak se pořád ještě zlobí, jako i po letech. Takže...
0: Co jsi udělal? Já chci slyšet, co jsi udělal papouškovi.
1: Ale vy mi nerozumíte, totiž byste mi museli znát moji povahu, abyste mi porozuměli. Ne, fakt ne. Některé věci, kam se hrabou tvoje rybičky?
0: Jo, fakt?
1: Ne, asi ne, Ježíšek, já to tak cítím.
0: Spláchla do záchodu, takže... ale byly mrtvé, tak, byly už mrtvé.
1: Bože můj. Posloucháte, já nechci ani říct, co posloucháte radši. V každém případě WhatsApp, Rádia Čas a tento audio příspěvek.
2: Já mám doma zlatou Goldenku a její dceru Abby, která se narodila loni ještě s třema ségrama a dneska slaví první narozeniny, takže zdravím Abby, Annie, Ruby a Jenny a hlavně zdravíčko přeju. Děkuji, mějte se krásně.
1: Já jsem to trošku čekal, protože člověk se může přeslechnout. Tohle je klidně téma na jiný den, protože dneska se vracíme hlavně do toho dětství, jo? Jako jestli nám vůbec rodiče dovolili. A my jsme zasondovali v ulicích, jo? Mm-hmm. Morava, Slezsko, takže?
3: My jsme moc zvířátek mít nemohli, protože já i brácha jsme alergičtí na srst, ale měli jsme rybičky.
4: No, my jsme toho měli hodně, protože jsme byli na baraku, tak jestli chcete vidět zvířátka, přes kočky, psy, husy, kachny, kravičku, byka jsme měli. Úplně všechno.
5: Kočku, psa, koně, krávy. My jsme měli hospodářství.
6: No jasné, pes musí být kůň, kráva, svíňa, koza, barán.
7: Měli jsme vždycky pejska.
8: Jako malý ani ne, ale jak jsem byl dospělý, tak mám papouška velkého, takže...
1: A teď čerstvý příspěvek. Pamatuješ, jak jsem ti říkal o naší sousedce paní Jarce, co chovala?
0: Ne, počkej, co?
1: No tak hned navážu Zuzkou, která teď napsala, jako mazlíčka jsme si pořídili suchozemskou želvu Oscara.
0: Ano.
1: Jelikož sestra je atopik, tak nemohlo být zvíře se srstí. Už je to nějaký pátek. Dnes mají želvu jako mazlíčka moje děti. Je jí přes 30 let, takže je taková putovní. Třeba se dožije i pravnoučat. U Jarky, nebo tety Jarky, jak jsme říkali, sousedce, to byla Amálka.
0: Aha.
1: A jednou jsem jí tam šel pozdravit jako v dospělosti, když jsem u naší na návštěvě jenom. Mm. Sedím na kávě a přišla Amálka, chápeš to?
0: No, to je hezké.
1: Jsou nezmaři neuvěřitelně.
0: Jo, tak oni žijí dlouho, když se o ně hezky staráš. Znáš... Ne třeba jako papoušci.
1: Tak a dost. Tak a dost, Lenko Líšková. Jednak lidi vůbec neví, o čem mluvíš a podobně. Mají pocit, že máš OCD, že prostě, nebo že máš takový ten, jak se tomu říká, Tourettův syndrom, že říkáš papoušek, papoušek, papoušek a podobně.
0: Mě to vždycky chvilku baví, já to potom zapomenu.
1: Já vím, jsem navíš. Už to nesmíme, já nebudu ani číst už příspěvky s papouškama.
0: Ale vždycky mě to chviličku baví se do toho tak jako neustále vracet, ale potom mě to přijde a pak na to zapomenu. A pak se na to vzpomenu třeba až za dva měsíce.
1: Tak, zavři oči jenom. Pes. Kočka žížela.
9: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Pohodový pátek, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete. No a ty jsi mi něco poslal.
1: Jo, možná to budete mít s bonusem vy, kteří z nás potom dáte v záznamu na televizi Relax, protože tam to budete mít i s obrázkem. Jenom připomínáme, každé ráno 6 až 8, dopoledne nebo taky o víkendu. Novou kolekci pro podzim a zimu 2026-2027 představil Gotye. Jo, Gotye známý svými špičatými podprsenkami pro Madonu a tak dál. Aha. Nicméně oni mají nového návrháře, Duren Lanting, on je to Nizozemec, takže se na to říkám správně. A tentokrát si v podstatě, jak to mám říct, hrajou s lidskou siluetou a nejvíc mě zaujala, já nevím, jak to mám nazvat, jako je, dejme tomu halenka nebo triko tohoto mladého muže, tak zkus okomentovat.
0: Můžeš to otevřít, jo?
1: Ano, přesně tak, a potom klidně můžeš pokračovat doprava. Když si najdete Gotye 2026-2027, vyjede vám to úplně všude, jo?
0: Tak a teď jak to popsat?
1: Ano,
0: aby
1: přesně
0: jste
1: tak.
0: Z toho měli taky něco, vy co jenom posloucháte rádio.
1: Já bych to řekl asi tak, kdyby vaše tělo bylo z nějakého rozpustitelného materiálu, tak když ano. Byly ty čtyřicítky před pár dny, tak takhle bychom teoreticky mohli vypadat,
0: přesně
1: ne?
0: Přesně tak, je to jak kdyby vás do boku někdo vrazil.
1: Auto.
0: Auto vrazil a už se to nevrátilo
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, přesně tak, ano.
0: Tak.
1: A v těch videích potom tam je jakoby, jak se v tom pohybuje, no, a tak dál.
0: Jo, a to je z čeho to je? To je z kovu, ne?
1: Na mě to působí jako plastově, nebo plastově...
0: Jinak to je...
1: Asi silikonovou plastově, něco takového.
0: Jinak je to jako naked, to znamená, že je to natřené tělovou barvou.
1: Vypadá to tam, vlastně jako část lidského těla. Ano.
0: Tak, dokonce i znamínka tam jsou namalované.
1: Mm-hmm.
0: No, já nevím, já bych se toho trošku lekla, kdybych v tom někoho viděla. Je to takové jako umělecky hezké. Zajímavé je, že ten model, jo, on má k tomu černé kalhoty mm-hmm. a do toho má mašly ve vlasech.
1: Ono to bylo docela zajímavé, když se člověk viděli přímo tu jakoby přehlídku na mole, protože tam jsem si toho všiml a říkal jsem si wow, ale hlavně, jestli znáte Gotyera, protože on měl docela podpis, tak tentokrát řekli, že opravdu jako velký úhyb a jako refresh, jo, celé té značky, takže jako...
0: Tak ano, nazvala bych to jako úhyb.
1: Ano, úhyb a refresh, doslova, ano.
0: Jak kdyby nestačil tady pán uhnout. No... Tak jo.
1: Takže až budeš nominovaná na toho Oscara, takže vzala bys si z toho k sukni a podobně?
0: Až budu nominována na Oscara, tak asi ne.
1: Já totiž myslím, že to je pro lidi, kteří třeba mají problémy jako sami ze sebou, jo, přijmout svou tělesnou schránku, že to je krásná, dobrá cesta, nebo není dobrá cesta.
0: Ale zase ano, na druhou stranu, je to zajímavé. Třeba už jsem viděla i jiné věci, které byly takové prvoplánově jako šokézní, mm-hmm. chápeš, jo. Ale tohle musím uznat, že zajímavé je.
1: A že jsme vlastně nikdy ještě neviděli, dá se
0: ano,
1: říct, jo, přesně
0: ano,
1: tak, jo.
0: Je to něco nového a originálního, takže já tomu fandím. Mimochodem, kdybych získávala Oscara, tak bych si vybrala něco decentnějšího. Hodně mě překvapila třeba Juliette Binoche, která přijela na Karlovarský festival.
1: Nejdřív v civilu a potom ten večer. Mimochodem...
0: Takový červený komplet. Vypadalo to trošku jako pyžamo. Ale vlastně to bylo super.
1: Já to vůbec nechápu, protože já ji pozoruju delší dobu. Ona je tuším 64. ročník, ona má
0: stejně.
1: Rok, dva po 60. Od čokolády se prakticky vůbec nezměnila. Že vidíš to stejně.
0: Ano, ano, ano, je úplně tak, nádherná. Jo. No. A ten model právě mě překvapil, protože zvolila opravdu takový jako kabátek červený s červenými kalhotami a opravdu to trošku vypadalo jako pyžámko volnější, ale potom, když jsem se na to dívala podrobněji, tak velmi pěkné.
1: No, a to umíme jenom my, udělat vám takový komplet balíček, jako začne to někde, skončí to jinde.
0: Ale tak bylo to o modě.
1: Pozor, bylo to fashion, bylo to haute couture, ano, přesně tak.
0: Co znamená haute couture vlastně?
1: Vysoká krajčevina.
0: Aha.
1: Něco jako ve světě parfému jsou ty níž, takže opravdu jako takové jako to plize a filé.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Mobilová až 60. Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
6: Popel

0: Než odbije celá, mimochodem jste s rádiem čas, tak máme ještě spoustu času, aby nám o všech svých domácích mazlíčcích popovídal kolega Aleš Klubbal.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Ali.
1: Není o čem.
2: Ty jsi neměl žádného domácího mazlíčka.
0: Já jsem ti ubral písničku, tak si musíš něco vymyslet.
1: Dobře, dobře. S námi bydlela babička a ta toho měla požehnaně. Měla, já nevím, 3 kocoury, 2 pejsky, tak dále, tak dále. Měla slepice, měla kačeny, měla husy, měla úplně všechno. Takže jestli to budem brát takhle, tak jo. Takže já jsem si vždycky k tomu odskočil, ale jako sám ne.
2: A nechtěl jsi nikdy něco takového malého?
1: Asi ne, já jsem byl pořád takový rozlítaný, že ne, že prostě jsem na to neměl čas, jo. Ale u té babičky říkám, to bylo 2 kroky a byl tam pejsek, byla tam kočička. Měl jsem ta zvířátka strašně ráda, to dětství si bez nich nedokáže představit.
2: A vlastně ani nevím, teďka máte nějaké domácí zvířátko doma nebo ne?
0: Myslím, že nehrozí, ne?
1: Pokud to nejsem já, tak, tak ne. Nemáme.
2: Ani nechcete něco?
0: Ale krapka někdy sinátor, když jako vyrůstal?
1: Hele,
0: jo,
1: pořád. No. Pořád a my jsme jako znovu opakuju, byli tak rozlítaní, že jsme se scházeli až večer a prostě nebylo na to čas, takže ne, no. Možná škoda, nevím, o co přišel, možná o hodně, ale ne, nikdy jsme neměli.
2: To je takový smutný příběh na to, že to je dneska celodenní téma, že?
1: Tak něco veselější.
0: Ale většina posluchačů, řekl bych tak 8 z 10 jako chovala něco, nebo se k tomu nějak dostala, a když tak v mezipatře paneláku na tajňačku.
2: Ano, tam někdo schovával křečky a myši.
1: Fakt, jo.
0: Ale my jsme se zatím podělili, jenom poslední otázka o jedno slovíčko, zatím jedno slovíčko tajemné věty Rádia Čas, tak že bys byl hodný a přidal další dneska dopoledne?
1: Určitě, hned v další hodině se do toho pustím, takže budete vidět.
2: Jo, mimochodem, Ali mi říkal teďka, jak jsem mu říkala, že už má jít. Že by moc rád slyšel.
0: Svítí ti oči, já vím, co chci říct. Ani to neotvírej.
2: Ten příběh o papouškovi, když máme tolik času.
0: Ale vůbec neví, o čem mluví.
2: Víš?
1: Vím.
2: Ano.
1: Víš co, protože já jsem tady, ale jestli to je ten papoušek, který byl u toho zubaře, tak jsem vás slyšel, jo, to jsem měl nakupovat brambory ještě ráno.
2: Je to trochu jiný papoušek.
1: Jo, takhle, jo.
2: Ale že bys to rád věděl, ten příběh.
1: No určitě, no.
0: Poslouchejte na podzim moderátorském maratonu Rádio Čas a dozvíte se, já to ani stejně takhle nemůžu prozradit. Mě fakt zavřeli. Ne, nic, nechme toho. 8.55, hezký víkend.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Skonto na
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
8: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Podvodných vstupenek se prodává čím dál víc. Voda v Plumlovské přehradě má dobrou kvalitu. Kandidáty na trenéra fotbalové reprezentace budeme znát do měsíce. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Přibývá případů nákupů podvodných vstupenek. Češi každý rok za kulturní a sportovní akce utratí miliardy. Až desetina připadá na prodej z druhé ruky. Podvodníci často prodají jeden lístek více lidem. Na akci se pak dostane jenom ten, kdo přijde první.
13: Morava aktuálně.
12: V Kopřivnici opraví lávku přes řeku Kopřivničku, která spojuje ulice Francouzskou a Dolní. Nově bude pohodlnější a bezpečnější pro chodce, cyklisty i rodiče z kočárky. Více nám řekla mluvčí města Lucie Macháčková.
14: Lávka už dosloužila a její rekonstrukce je opravdu nezbytná. Zároveň jsme využili příležitost k jejímu rozšíření, aby lépe odpovídala dnešním potřebám. Práce jsou plánovány do 24. srpna. Oproti klasické výstavbě tak bude samotná montáž výrazně rychlejší. A proto není v plánu realizovat náhradní přemostění. Žádáme občany, aby po dobu rekonstrukce využívali náhradní trasy.
12: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova má na začátku letní sezóny dobrou kvalitu. Lidé se v ní můžou koupat bez obav. Podle vzorků odpovídá z 5-bodové škály stupnici 1. Stejné to je i na štěrkopískových jezerech Poděbrady.
13: Rádio Čas, sport.
12: Hledá se nový trenér fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty. Národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu. Dnešek bude polojasný, místy oblačný, na jižní Moravě i skoro jasný, sem tam může i sprchnout, nejvyšší teploty se mají pohybovat do 25. Tolik zprávy, po 9. pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Řeknu vám, trošku jsem se bál po týdenní dovolené, když přijdu tady do studia, že nebudu vědět, na co sáhnout, ale není to tak zlé. Ono, když díky dovolené zapomenete na věci, které děláte skoro z paměti, tak to teprve odpočíváte správně. No a pokud se na Rovčo chystáte, tak ať se vám to podaří. Od Aleše Škubala pátek na jedničku a z Rádia Čas samozřejmě přeju hezké dopoledne i zity, které milujete. Jo, a zeptám se i já na vaše domácí mazlíčky, které jste chovali v dětství. Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Teď ale, jak jsem slíbil, muzika.
1: I ty, které milujete, Rádio Čas.

0: příroda a já nemohl být venku, tak jsem měl a staral se, a teď pozor, ten výčet. Ostrakou poštolku Kalouse ušatého, stehlíka, dalaska, kanárky, čolky ve sklenici, psa, voříška. Akvárium bylo taky, ale to za odměnu, když jsem vydržel 5 dní v kuse nezlobit. Tak vaše vzpomínky na domácí mazlíky. Já jsem si říkal, že bych mohl taky jeden přidat, a to je na našeho kocoura u babičky, a tuším, že se jmenoval Ferda. On chodil krást sousedům řízky a sousedka si na něj přes plot babičce vždycky pořád stěžovala. Byl celý černý a takový neskutečný mazel, to si pamatuju dodnes. Takže Facebook, WhatsApp, pište, já hraju, a rovnou hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Rádio Čas.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
5: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
4: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Rádio Čas.

0: Víkend pomaličku před námi, budeme chystat grilovačky, návštěvy, vyrazíme na zahrádky, na kolo, prostě prázdniny, ale toto si musíme užít a počasí má přát, jak jsem se takhle chce díval dopředu, takže se nám plány vydaří a rádio času toho nechybí. Já sám mám takový velký plán poprvé v životě vyzkoušet paddleboard, tak já věřím, že to dobře dopadne. Rádio čas, to je i naše ranní parta, to je úplně jasné. Ranní show, ve kterém nechybí víš, nevíš. Dneska jsem neslyšel, a tak se určitě přidám jen tak sám pro sebe a pokud máte chuť se připojit, tak vás samozřejmě zvu. Víš, nevíš, je tady a jo, za pár minut přidám další slovo do Megaléta. Tak je to si určitě s námi, s rádiem čas vychytejte. Ta věta, kterou skládáme dneska, bude mít takový opět cíl, který stojí za to. Takže zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1926 měl premiéru balet Doktor Faust v Národním divadle v Praze. Kdo napsal knižní předlohu Fausta?
3: Je to Géčko?
2: Ano.
3: Je to Géte.
2: A jak se v této knize jmenoval ďábel?
3: Mephistopheles?
2: Jo, ano. Jo. Správně. Dnes je také Národní den piňakolády. Tak z čeho byste si piňakoládu namíchali, přátelé?
3: Tam je ananasový džus a kokosový likér a ještě asi něco, ne?
4: Nějaká čokoláda by tam měla být ještě, ne?
3: Ty
4: já nevím, já to nepil.
3: A rum? Ne, to je blbost.
2: Jo?
3: Jo, bílý rum?
2: Ano.
3: Ty tři věci?
2: Mm-hmm.
3: Mimochodem, já jsem nikdy nepil. Jenom jsem slyšel od lidí, nebo jestli jsi mi to říkala ty, že to ňamko zní, ale strašně zrádné, protože ty říkáš, to je vlastně nic.
2: Protože to chutná jak takový prostě džusík, že? A ráno si úplně kantáre. Tak dnes slaví narozeniny také herec Gong Yu.
4: To je někdo z K-pop.
2: A kde se proslavil? Tak to samozřejmě vám pustím a vy jenom poznejte, odkud ho znáte určitě.
5: Hodidej kantore.
3: Squid Game hra o oliheň. Je to tak?
2: Je to. Tak toliko.
4: No tak bylo to famózní, přátelé, užili jsme si to. A hra o oliheň, tak ta to hezky završila. To je pravda.
3: On je krásný víkend.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Obloha odpoledne zůstane polojasná, na jižní Moravě bude sluníčka víc, na severní Moravě zase může být víc mraku a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Časano, to jsou skvělé akce, na které vás dostaneme zdarma, stačí složit větu a ve finále potom po výzvě se dovolat a hudební zážitek je na světě. Dneska už známe z rána první slovo, možná jste chytli, možná ne, takže připomíná, to slovo je mám. Já k němu přidám i druhé slovo. Druhým slovem je rád. Takže dohromady mám rád. Ale teď, o co hrajeme, opět to bude, no, skvělá výhra. Pro vítěze pozor, dvakrát stupenka na koncert Vojty Dyka do Prahy, je to 26. srpna. Viděl jsem jeho koncert, stojí to za to, hned bych si to zopáknul, hned bych šel do toho znovu. Skvělá, fantastická show, takže máte se na co těšit. Finále, ještě jednou tedy připomínám, dneska odpoledne, takže tvůj, tady ze studia Rádia Čas, už teď, pro štěstí. Tohle bude stát za to. Tak a stát za to budou i hity, které milujete z Rádia Čas. Posílám za vámi, ať už nás posloucháte kdekoliv.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
8: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete.

0: Taky po desáté bude platit naše téma domácí mazlíčci, takže vzpomínky na dětství. Hotel Šeškobala, pátek, který baví. No a teď už novinkově s Honzou Gabelčíkem jdeme na čerstvé zprávy a bude 10 hodin. Jsme Rádio Čas.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
6: Bouračka se stala na Bruntálsku v obci Heřmanovice na výjezdu na Rejvíz. Tady bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky na Brněnsku u obce Čebín. Na hlavním tahu Tišnov Kuřim na Kruháči tady stojí odstavené nákladní auto. A překážka na vozovce je taky na Kroměřížsku u obce Koryčany. Na výjezdu na Kyjov tady probíhá překládka nákladu z porouchaného nákladňáku.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Připravme se na další oteplení. Moravskoslezský kraj spustil mapu dopravních nehod. Volejbalistky v Lize národů ztratily šanci na postup do čtvrtfinále. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů. Místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požárů na jižní Moravě.
7: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoct k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
8: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
6: Podle statistik bývá nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších přírodních koupalištích v regionu.
7: Rádio Čas, sport.
6: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím šanci na postup do čtvrtfinále. Dnešek bude polojasný, na jižní Moravě má být sluníčka víc, na severní Moravě bude zase víc mraků a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 25. Tolik zprávy, po desáté pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
9: Nejkula.
10: Nejkula.
9: Čou.
10: Čou.
9: Lin.
10: Lin.
9: Ka.
10: Ka.
9: Těj.
10: Těj.
9: Ší.
10: Ší. Žumoplefu.
9: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
7: Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Přiznám se, že pátek mám raději než neděli, možná jste na tom úplně stejně, ono startuje víkend, že jo, v pátek. V sobotu si můžeme přespat, když to takzvaně přeženeme, že jo, ještě dva dny na to, abychom se spravili po nějaké té dlouhé jízdě. Prostě takový den sympaťák. A tak v práci, ať se daří, ať to hlavně utíká s rádiem čas a hurá na víkend. I z hity, které milujete. Hotel Šešklubala, pohodové letní dopoledne, no a naše téma domácí mazlíčci. Za chviličku další vzpomínky na dětství od vás. Tak zůstaňte s námi a hity, které milujete, to jistí.

0: vždycky byl kolem nás a s námi. Tak ale mě zajímá, co vy a dětství a vaši domácí mazlíčci, tak třeba Jitka napsala na WhatsAppu a píše, v dětství mě se zvířátky trošku držely zkrátka, tak si to teď musím vynahradit. Mám pozor, 3 jokširské teriéry, 3 papoušky, 9 slepic a lišku, ale časáci už dobře ví, že Petra lišku. Tak to je krásné. Lenka je tady s hlasovkou a hezky vyštěkanou, takže Lenko, hezké dopoledne. Co to bylo u vás?
1: Já mám doma zlatou Goldenku a její dceru Abby, která se narodila loni ještě s 3 ségrama a dneska slaví první narozeniny, takže zdravím Abby, Annie, Ruby a Jenny a hlavně zdravíčko přeju. Děkuji, mějte se krásně. Lenka.
0: Lenko, moc děkujeme, tak dneska to budou obrovské oslavy, ale vymyslí, existuje psí dort, nikdy jsem jako takhle sám osobně pejska doma neměl, u babičky ano, ale ten dort nikde nedostal. Ten byl vděčný úplně za všechno, co zůstalo od oběda a vždycky to zbaštil a byl absolutně šťastný. Tak jo, takže pište dál Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, co vy a domácí mazlíčci, jak na to vzpomínáte. Tak a já jdu za muzikou, z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.

0: Kalinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic Zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové Daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
6: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.

Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Koncert Rádia Čas, ano, stále obrovská hudební událost podzimu, všichni tady v Rádiu Čas se na ní těšíme. Chybět tady by byla obrovská škoda, už je proto, že hvězdou letošního megakoncertu bude, a to už křičíme do světa, takže to určitě víte, kapela Europe do Ostravy zavítají v rámci evropského turné. Bude to, no, letí to 40. výročí vydání jejich nejslavnějšího alba Final Countdown a na něm je samozřejmě tahle ta skladba. Tak a těmi dalšími gratulanty budou David Koller. Bude s námi hvězdná kapela Olympega Petr Janda. Tak tohle si určitě taky užijeme. Bude s námi Lenny, bude s námi Marpo a platí 21. listopadu. Ano, Ostrava Arena. Lístky stále koupíte přes cazradio.cz a stále ty nejlepší. Takže vyberete podle svého gusta. Těšíme se na vás, na vždycky tu fantastickou atmosféru a báječnou oslavu narozenin Rádia Čas. Tak za chviličku jedna hodně ulítla hra. Taková soutěž na prázdniny, možná využijete, možná to zkusíte. V podstatě skoro nic nestojí, o nic nejde. Máte připraveno hned, takže i na to si počkejte, zabaví. A teď muzika z Rádia Čas a hity, které milujete. Také baví a furt.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Obloha odpoledne zůstane polojasná, na jižní Moravě bude sluníčka víc, na severní Moravě zase může být víc mraku a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme

capirò.

0: Bláznivým nápadům se meze nekladou, občas bychom něco bláznivé určitě měli udělat, zvláště když je léto a prázdniny. A tak třeba na dovolenou, anebo takový ten volný víkend, jedna super bláznivá hra, protože léto, to jsou i třešně, zrovna dneska jsem viděl, na trhu po ránu jsem měl pro brambory, jak tam byly nádherné třešně, tak mě trošku odradila cena, ale to pomineme. No, existuje rekord v plývání třešňové pecky. Ano, slyšíte dobře, skválně vyzkoušejte, jak vám to půjde. Protože jak jsem se dočetl, tak světový rekord momentálně drží Brian Kraus. Je z Ameriky a dokázal plivnout tu pecku neuvěřitelných 29 metrů. Takže si třeba na víkend koupíte třešně a když si je koupíte, tak zkuste, protože i 10 metrů bude zázrak. Já to mám vyzkoušeno, prostě přes tu desítku se nedostanete. Kdyby náhodou, tak klidně napište na WhatsApp Rádia Čas, že jste tu desítku překonali. Tak já už dopředu přeju takové ty veselé, bláznivé víkendové zážitky, když se do téhle hry pustíte. No a z Rádia Čas budou bavit i ty, které milujete. Tak ať platí, že jsou všude kolem vás.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, svléknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Všechno nebo nic, zpívala Eva Farná, Všechno nebo nic, bude za chviličku platit i u obědovky Rádia Čas. Takže držím palce k vonavé pizze do vaší firmy, je blízko. O tenhle Šešklubala vydařený pátek a teď je Honza Gavelčík aktuálně ve zprávách a bude 11 hodin.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Stále jsou problémy na Bruntálsku v obci Heřmanovice na výjezdu na Rejvíz. Tady bourala 2 osobní auta. Zdržíme se taky na Brněnsku u obce Čebín na trase Tišnov-Kuřim. Na kruháči tady stojí odstavený nákladák a kolony se právě teď tvoří v Brně v ulici Korejské. Nefungují tady totiž semafory.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zájem o cestovní očkování dál roste. Nezaměstnanost na střední Moravě klesla na 5%. Fotbalisté Francie jsou po výhře nad Marokem ve čtvrtfinále. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku roste zájem o cestovní očkování. Podle lékařů je mnohem větší než v předchozích letech. Je to dáno i tím, že Češi častěji jezdí do exotických oblastí po vlastní ose. A to znamená i větší riziko, že můžou přijít do kontaktu s infekcemi.
1: Morava aktuál.
6: Blíží se další ročník festivalu Colors of Ostrava. Organizátoři doporučují návštěvníkům využít při cestě do areálu hlavně vlaky, městskou hromadnou dopravu nebo sdílená kola. Festival začne ve středu 15. července v dolní oblasti Vítkovice. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla na 5%. Je tak o 0,2 vyšší, než je celostátní průměr. Více podrobností dodává ředitel pobočky Úřadu práce v Olomouci Vlastimil Přidal.
7: Počet uchazečů o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 237 osob, zatímco nabídka volných pracovních míst vzrostla o 329 pozic. Pozitivní vývoj potvrzuje také výrazný pokles nezaměstnanosti na Jeseňsku, který byl největší v republice. Přesto nadále přetrvává nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil, zejména mezi administrativními a technickými profesemi.
1: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0. Jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Obhajci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. První z gólu dal slavný Kylian Mbappé. Dnešek bude převážně polojasný, na jižní Moravě bude víc sluníčka, na severní Moravě a ve Slezsku má být zase víc mraku a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 25. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Nejkula.
9: Nejkula.
8: Čou.
9: Čou.
8: Lin.
9: Lin.
8: Ka.
9: Ka.
8: Těj.
9: Těj.
8: Ší.
9: Ší. Žuma plefu.
8: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno Moravo.
1: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Vůňavá hodina, hodina, která nese obědovku, tedy obědy do vaší firmy, začíná. Z rádia Čas přeju dobrou chuť od Aleše Šklubala. Samozřejmě hlídejte si zvonění, ty obědy můžou na vašem stole přistát kdykoliv, kdykoliv můžu volat. Jinak stále přeju hezký pátek, pokud jste na prázdninách dovolené, tak ať vám to odpočívá, pokud jste v práci, tak přeju, ať to všechno rychle stihneme a vypadneme na víkend, tak můžeme taky odpočívat, počasí má přát, takže máme to krásně na víkend nalajnováno. Jinak v Hollywoodu se včera slavilo, která hvězda měla na stole narozeninový dort a myslel na ní skoro celý svět, protože ty filmy s touto hvězdou jsme skoro všichni viděli. Tak to se ode mě dozvíte za chviličku. No a teď už zase v hlavní roli, hejte, které milujete, jsme Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Je s vámi letní rádio Čas, jsem rád, že u vás hrajeme. A teď jedny slavné filmové narozeniny a začnu takhle. Forrest Gump, Philadelphia, Apollo 13, Zachraňte Wayna Ryana, Šifra mistra Leonarda, tenhle ten film zbožňuju, anebo Atlas mraku. Hollywoodská hvězda Tom Hanks včera slavil kulatina, až se tomu nechce věřit, je to rovná 70. Za svou kariéru získal 2 Oscary, jeho snímky vydělaly miliardy dolarů a je po něm dokonce pojmenován i asteroid. Tak dodatečně všechno nej. No a

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Hezké dopoledne s Rádiem Čas. No, Rádio Čas, já k tomu přidám kamarád, společník do nepohody, ten, kdo pohladí, já nevím, naladí, vykouzlí úsměv na tváři nebo také pobaví. A tohle kouzlo, ať platí dál a nejen po celé léto, po celé prázdniny s Rádiem Čas. Jo, já jsem možná v tom výčtu na něco zapomněl. Také Rádio Čas je ten, kdo uvaří. Nebo v mém případě, nebo v našem případě upeče. Protože za chviličku na váš firemní stůl z obědovky chutná pizza. Takže já věřím, že to všechno dopadne dobře. Volát budu za pár minut, takže buďte ve střehu. A teď do té doby muzika a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Obloha odpoledne zůstane polojasná, na jižní Moravě bude sluníčka víc, na severní Moravě zase může být víc mraku a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: čas.
1: Páteční oběd chutná nejlíp, protože už je na něm vůně víkendu, takže z obědovky klasicky pizza a tu dobrou chuť vyměním za důkaz, že ve vaší firmě hraje Rádio Čas. Takže teď to dozjistit, mám tady telefonní číslo a já věřím, že ač pátek, ať jsou prázdniny, léto, takže to dopadne dobře. Takže volám, pojďme na to. Tak, 7, 2, 6, 7 a ještě 4. Mělo by to zvonit a já věřím, že na druhé straně se ozve Tereza, která svou firmu přihlásila do obědovky Rádia Čas. A bude to v cajku, já pošlu poukaz na voňavou pizzu a popřeju dobrou chuť. Prozatím to nevypadá, že by doopravdy ty prázdniny.
2: Prosím.
1: Léto, už jsem si říkal, že ne, ale vyšlo to. Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka. Dobrý den. Terezo, kde jsem vás teďka zastihnul?
2: Práci.
1: Práci, ano. Dobře. Teďka už máte po obědě nebo ještě ne?
2: Ještě ne, ještě,
1: ještě ne.
2: Ne.
1: Dáte si s námi s Rádiem Čas pizzu?
2: No, moc radí.
1: Jakou máte nejraději konkrétně vy?
2: Já mám ráda i z kary. My tak... Kusíme všechny.
1: Já jsem na tom úplně stejně, my jsme dneska s rodinou, já se musím pochválit. Na pizzu už, já nevím, za hodinku vyrazíme, už teď mi tečou sliny. Terezo, samozřejmě pizzu rád pošlu na váš stůl, nebo ji položíme, jak se říká, na váš prák firmy, ale každopádně důkaz, že u vás hraje Rádio Čas, tak co byste řekla, třeba z programu dnešního?
2: Dneska jste probírali domácí miláčky od dětí.
1: A měla jste?
2: My jsme nežili na hospodárce, takže my jsme těch zvířat měli dost.
1: Jo, a které jste měla nejraději s vámi?
2: Koně.
1: Koně. Vy umíte jezdit na koni?
2: Ne, my jsme měli tážné, takže
1: jo, takhle, jo.
2: Jsme moc nejezdili.
1: Jasně, dobře. Tak jo, takže Terezo, já vám popřeju dobrou chuť, ať vám chutná, vám i vašim kolegům a obratem posílám na váš mail, na vaši mail.
2: Jo, děkujeme moc.
1: Mějte se krásně,
2: jo,
1: dobrou chuť.
2: Jo, taky, mějte
1: děkujeme
2: se
1: za přízeň, laďte rádi.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: No řeknu vám, týden nebýt v rádiu, tak to je na dlouho, že jsme ani při té jedné nebo dvou písničkách s Mikem nestihli probrat všechno, co se tady stalo a co jsme zažili a tak dále, tak dál, tak možná někdy příště, ale každopádně ahoj.
1: Krásné poledne, no máš naprostou pravdu, já jsem tě tady viděl a chyběl jsi mi, jako je, jak jsem zvyklý každý den tě tady potkávat a kecat před tím vysíláním, tak mi to chybělo, tak jsem rád, že na ten jeden den jsme se tady zase potkali, než přijde víkend a než budu mít dovolenou já, tak zase za pár týdnů, no.
0: Si, jo, se odpočineme. Jasně, hele, dneska domácí mazlíčci, jako děti, měl jsi?
1: No, já to mám takové složitější, jo, já jsem měl rybičky, akorát, a byl jsem hodně malinký a chtěl jsem rybičky, akorát v té době frčela pohádka Hledá se Nemo. A ty rybičky se zachránily tak, že skočily do záchodu. A já jsem ty moje chtěl taky zachránit, takže no, tak skončily moje rybičky, které jsem měl jako malý, měl jsem neonky, měl jsem potom ještě ancistruse, to byly takové ty rybičky, které čistíš sklo a ty se mi tam rozmnožily, potom měl jsem jich tam asi 20-30, no, takže to moje jediné, nevím, jestli se tomu dá říkat domácí zvířátko, ale jako ano.
0: Já jsem si říkal, že bylo dobře, že jak si je chtěl zachránit, že si je potom jakože nehledal, jo, no. V tom záchodu.
1: No, tak tehda se tam tak zachránili, tak já jsem myslel, že prostě je zachráním a oni půjdou do moře a budou spokojené, no tak asi
0: nebyli. Krásný příběh, jo, to jsou děti. Tak jo, takže pokračujeme dál, vy pište, my budeme hrát hity, které milujete, teď tady jsou aktuální zprávy a bude 12, takže Kuby...

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos. Krásno, žijte krásně.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
9: Aktuálně si dávejte pozor na Vsetínsku v oblasti Dolní Bečva. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 na výjezdu z Lán směrem na Brno jih. Srazil se tady kamion s osobním vozidlem. Taky počítejte se zdržením na D1 v oblasti Podolí. Stojí zde porouchané vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Ovocnáři kvůli jarním mrazům přijdou o miliardu. Oprava krytého bazénu v Krnově skončí příští pátek. Ve fotbalovém mistrovství se dnes rozhodne o dalším semifinalistovi. Dobré páteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ovocnáři v Česku sčítají škody. Úroda letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o více než polovinu. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%. Ztráty ovocnářů na tržbách přesáhnou miliardu korun.
10: Morava aktuálně.
11: Krytý bazén v Krnově bude jako nový. V budově městských lázní začaly práce na statickém zajištění bazénové vany. Stavbaři tu teď instalují ocelové konstrukce. Práce komplikují stísněné prostory. Hotovo by mělo být už příští pátek. Rožnov pod Radoštěm rozšířil možnosti pro zodpovědné venčení psů. Více nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
12: Zásobníky byly umístěny především do lokalit, kde je podle městské vyhlášky povolen volný pohyb psů. Jedná se o 2 místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Chceme majitelům psů vytvořit co nejlepší podmínky pro zodpovědné venčení. Věříme, že dostupnost sáčku přispěje k čistším ulicím i dalším prostranstvím.
11: Sáčky jsou pro majitele psů zároveň zdarma taky na městském úřadě na Masarykově náměstí.
10: Rádio Čas, sport.
11: Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas má výkop v 9 hodin večer. Dnešní odpoledne má být u nás na Moravě a ve Slezsku polojasné, sem tam může i sprchnout. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje páteční, teď už odpoledne na Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
13: Nejkula.
14: Nejkula.
13: Čou.
14: Čou.
13: Lin.
14: Lin.
13: Ka.
14: Ka.
13: Těj.
14: Těj.
13: Ší.
14: Ší. Žumoplefu.
13: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
10: Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. This is a mission impossible. Hity, které milujete.

dnešní odpoledne věta, která sama o sobě zní krásně. Myslím si, že přes léto zní ještě krásněji. A já už vás v éteru Rádia Čas zdravím. Dneska opět se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě také se skvělou muzikou. Budeme nadále servírovat hity, které milujete. Budeme také nadělovat lístky. Ještě dnes tady pro vás máme v rámci Megalit a Rádia Čas vstupenky na Vojtu Dyka. No a za chvilku se podíváme na dceru Michaela Jacksona, Paris Jackson, protože ta vydala album a to mnohé lidi trošku šokovalo v pozitivním slova smyslu, protože se vydala jinačím směrem, než by mnozí čekali. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika. Radio Čas.

0: přepátku vám měla Rádio Čas a my ve světě muziky ještě chvilku zůstaneme, podíváme se na Paris Jackson. Myslím si, že dceru Michaela Jacksona není ani třeba pořádně představovat. Je pravdou, že hudbě se věnuje už několik let, ale dala se trošku jinačím směrem, než by mnozí čekali, když měla právě za otce krále popu. Místo popu totiž sází na alternativní rock, folk, indie a jemné country vlivy. A sama píše většinu svých skladeb a její texty jsou otevřené, osobní a já se přiznám, že jsem teďka slyšel část její muziky z nového alba, které připravuje na vydání 21. srpna. Bude se jmenovat Happiest Day of My Life. A klobouk dolů, myslím se, že o této zpěvačce ještě mnoho uslyšíme, pokud byste chtěli, rozhodně doporučuju třeba na YouTube pustit se Zombies in Lime Paris Jackson a brzy možná také v éteru Rádia Čas. Ode mě další muzika, hity, které milujete a za chviličku se podíváme na to, jak dneska s naším rádiem soutěžit.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Výzku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Jeden z důvodů, proč mám rád léto, tak to jsou koncerty, venkovní akce, openéry a mnoho dalšího a naše rádio vás dostane na ty nejlepší akce úplně zadarmo. Stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. A dneska tady máme pro vás lístky na Vojtu Dyka. Ten vystoupí 26. srpna v Praze v Energy Pubu. Skvělý koncert, na který vás dostaneme, stačí teda dát dohromady větu. A my jsme prozradili první dvě slovíčka, které zní mám rád. Jo, takže první dvě slova jsou mám rád. Já dnes odpoledne v další hodince prozradím slovo třetí. A jakmile padne čtvrté slovíčko, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a lupeny můžou být vaše.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Obloha odpoledne zůstane polojasná, na jižní Moravě bude sluníčka víc, na severní Moravě zase může být víc mraku a může i sprchnout. Nejvyšší teploty se dneska u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
3: No

0: Rádio Čas a my se podíváme na téma, které dneska řešíme nejenom v éteru Rádia Čas, ale také na Facebooku a na WhatsAppu. Ptáme se, jestli jste měli nějaké domácí zvířátko, když jste byli malí. A napsala třeba Pavla: první mi rodiče pořídili dvě sestry, ty se rvaly jako psy, pak mi pořídili pejska, u dědy jsem měla králíky, slepice, možná i další zvířata, jen už si úplně nepamatuju jaké. Později jsem si pořídila spoustu dalších: želvy vodní, zebříčky, rybičky, jsem měl ještěrku, dcera osmáky, několik psů, krocany, kakadu a teď máme zase ještě psa. No, tak to už je taková menší zoo, tak dejte vědět i vy ostatní, jak jste to měli, když jste byli malí. Klidně posílejte hlasovky WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Budeme se tomu ještě věnovat. Já už ale posílám další muziku a připravujeme také zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: I 3 minuty před 13. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si bere Martin, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že v Česku roste zájem o cestovní očkování.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Kámen a zahrada.
8: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
10: Stále si dávejte pozor na Vsetínsku v oblasti Dolní Bečva. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 na výjezdu z Lán směrem na Brno jih. Srazilo se tady nákladní vozidlo s osobním. Taky počítejte se zdržením na D1 v oblasti Podolí. Stojí zde porouchané vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: V Česku vzrostl zájem o cestovní očkování. Karviná bude mít zelenější přednádražní prostor. Přerov otevírá recyklační místo. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Zájem o cestovní očkování v Česku výrazně roste. Lidé častěji cestují do vzdálených zemí, kde je větší riziko nákazy různými nemocemi. Před odjezdem je proto dobré navštívit lékaře a zjistit, jaké očkování je pro danou zemi doporučené. Do některých oblastí je potřeba užívat také léky proti malárii. Odborníci doporučují vše vyřídit alespoň 2 týdny před cestou, aby byla ochrana co nejúčinnější.
11: Morava aktuálně.
10: Karviné získává novou podobu prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. Více nám sdělil náměstek primátora Lukáš Rašik.
12: Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru.
10: Úpravy se týkají prostoru před nádraží a parkoviště. Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Tento reuse point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí.
11: Rádio Čas, sport.
10: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem. Do čtvrtfinále už nepostoupí. Zápas skončil 0-3 na sety a pro český tým to byla 6. porážka z 10 zápasů. Nejvíce bodů získali Michaela Mlejnková, Magdalena Bukovská a Gabriela Orvošová. Do konce soutěže čekají Češky ještě zápasy s Bulharskem a Francií. Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě může být až 28 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
11: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
13: Nejkula.
14: Nejkula.
13: Čou.
14: Čou.
13: Lin.
14: Lin.
13: Ka.
14: Ka.
13: Těj.
14: Těj.
13: Ší.
14: Ší. Žuma plefu.
13: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo.
11: Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

Páteční den i v éteru Rádia Čas dnes patří Libuším a Amálím. Ty totiž dnes slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. V éteru Rádia Čas za chvilku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit za sportem, a prozradím také třetí slovíčko do tajenky, protože budeme nadělovat lístky na Vojtu Dyka, který 26. srpna vystoupí v Praze, a vy tam díky našemu rádiu můžete být úplně zadarmo. No a mrkneme také do dnešního ranního pořadu na to, jak vypadalo Víš nevíš. Teď už ale hity, které milujete.

0: To. Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud nevíte, co s víkendem a chtěli byste si trošku zasportovat, tak tady mám pro vás pozvánku do lezeckého centra Hangár, protože tady si to užijou i ti nejmenší, i ti nejstarší, zkušení i neskušení. Můžete si vyzkoušet horolezecké stěny a pořádně se pobavit. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemnou zábavu.

0: Nový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90.

0: zábra si děti i rodiče zamilují. Brůzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
1: Přijeďte třeba na víkend.
0: Info a webkamera na www.sak-hlučín.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Rádio Čas.

0: I při pátku vám dělá společnost Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete. Páteční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se podíváme do dnešního rána. I při pátku je třeba si trošku ověřit znalosti a zjistit, jestli nám i při pátku fungují hlavičky. A to zjistíme a zjistíte díky Víš nevíš, pořad, který běží každé ráno mezi 6 až 9 hodinou. No a dneska jsme řešili třeba, kdo napsal knižní předlohu Fausta. Tak co, věděli byste? Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1926 měl premiéru balet Doktor Faust v Národním divadle v Praze. Kdo napsal knižní předlohu Fausta?
4: Je to Géčko?
3: Ano.
4: Je to Géte.
3: A jak se v této knize jmenoval ďábel?
4: Mephistopheles?
3: Jo, ano. Správně. Dnes je také Národní den piňakolády. Tak z čeho byste si piňakoládu namíchali, přátelé?
4: Tam je ananasový džus a kokosový likér a ještě asi něco, ne?
5: Nějaká čokoláda složka by tam měla být ještě, ne?
4: Ty dvě jsou dobře?
5: Nepil.
4: A rum? Ne, to je blbost.
3: Jo,
4: bílý rum?
3: Ano.
4: Ty tři věci? Mimochodem, já jsem nikdy nepil. Jenom jsem slyšel od lidí, nebo jestli jsi mi to říkala ty, že to ňamko zní, ale strašně zrádné, protože ty říkáš, to je vlastně nic.
3: Protože to chutná jak takový prostě džusík, že? A ráno si úplně kantáre. Tak dnes slaví narozeniny také herec Gong Yu.
5: To je někdo z K-pop.
3: A kde se proslavil, tak to samozřejmě vám pustím a vy jenom poznejte, odkud ho znáte určitě.
6: Hodidej kantore.
4: Squid Game hra o oliheň. Je to tak?
3: Je to. Tak toliko.
5: No tak bylo to famózní, přátelé, užili jsme si to. A hra o oliheň, tak ta to hezky završila. To je pravda.
4: On si krásný víkend.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Taky v sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Teploty se pak budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě se ale vytáhnou až na 28 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Tak jako každý den od pondělí do pátku, tak i dneska budeme nadělovat konkrétně lístky na Vojtu Dyka, který vystoupí 26. srpna v pražském Energy Pubu. No a stačí dát dohromady výherní větu. Ta je opět složená ze 4 slov a první dvě jsme prozradili, třetím slovem je slovo letní. Takže slovo letní je třetí slovo do naší tajenky, tak si ho zapište a ještě stále máte šanci vyhrát lístky. Jakmile padne i čtvrté slovíčko, tak volejte sem k nám do studia. 77 66 12 800.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11, světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11, královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas, páteční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, za 2 minutky 14. hodina a už za malou chviličku také s Martinem. Čekají nás informace z dopravy a zprávy, v těch si povíme, že v Česku kvůli teplu platí výstraha před požáry.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
9: 5 benefitů, 1 skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
10: Aktuálně si dávejte pozor ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Stále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 na výjezdu z Lán směrem na Brno jih. Nákladní automobil se srazil s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: V Česku hrozí kvůli teplému počasí požáry. Hasiči budou zasahovat ve Zlíně až do pondělí. Třinec staví automatickou linku na třídění odpadu. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů, místy vystoupají i nad tropickou 30. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požáru na jižní Moravě.
11: Morava aktuálně.
10: Ve zlínském areálu bývalého Svitu se hasičům podařilo lokalizovat požár. Práce ale budou pokračovat až do pondělí 13. července. Zásah si vyžádá omezení provozu v blízkosti budovy i v ulici Nábřeží, jak uvedl mluvčí města Tomáš Melzer.
12: Informace o průběhu celé situace budeme i nadále zveřejňovat skrze oficiální web města a sociální sítě. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud občané ucítí zápach. V rámci možností doporučujeme omezit i pohyb venku dětem a lidem z respiračním onemocněním. Zároveň žádáme občany, aby v rámci své bezpečnosti respektovali pokyny integrovaného záchranného systému a nestěžovali jim práci.
10: Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Třinec staví unikátní automatickou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. Zahájení provozu je v plánu na začátku příštího roku.
11: Rádio Čas, sport.
10: České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají ve finále Wimbledonu. Poprvé v historii se o titul na tomto Grand Slamu utkají dvě Češky. Muchová v semifinále porazila Coco Gauffovou a Nosková si také zajistila postup. O wimbledonský titul se utkají v sobotu od 17 hodin českého času. Česká republika tak bude mít jistou vítězku letošního Wimbledonu. Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě může být až 28 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Nejkula.
14: Nejkula.
13: Čou.
14: Čou.
13: Lin.
14: Lin.
13: Ka.
14: Ka.
13: Těj.
14: Těj.
13: Ší.
14: Ší. Žumoplefu.
13: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Spousta krásných příběhů a trošku nostalgie a vzpomínky do dětství, to dneska řešíme na Facebooku, na WhatsAppu Rádia Čas a také v éteru, protože se ptáme, jestli jste měli nějaké zvířátko, když jste byli malí. A spousta krásných příběhů, jak jsem říkal, třeba Dana napsala, jako malé jsme se sestrou měli džugarské křečky, pak dlouho nic, já jsem si svůj sen splnila v 33 letech a pořídila jsem si belgického ovčáka, můj první pes a je dokonalý, letos mu bylo 12 let. Tak pište i vy ostatní Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, budeme se tomu ještě věnovat. Já posílám další muziku a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hit.
1: Dnes tady mám pro vás pozvánku na Den obce Ostravice, akce, která bude probíhat zítra v sobotu o víkendu. Startuje se ve 14 hodin v areálu fotbalového hřiště, to je Sokol Ostravice. Celou akci moderuje náš kolega správař Honza Gavelčík. No a těšit se můžete třeba na koncert kapely Support Lesbians. Bude tady také světelná show a program pro celou rodinu, tak pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
9: Rádio Čas.
8: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, já tady mám ještě pozvánku na zítřek, protože jako každou sobotu i zítra po 11. hodině, pardon, po 10. hodině a také v neděli po 15. hodině v našem éteru poběží pořad Jeste s rozumem společně s kolegyní Evčou Rigler a pojďme se podívat, o čem bude řeč.
1: Meloun, grilovačka, drinky na pláži nebo třeba sladká točená zmrzlina. Tak to je taková letní klasika, kterou máme všichni spojenou s pohodou, sluncem a dobrým jídlem. Jenomže právě ty vysoké teploty dokážou z těchto na první pohled nevinných věcí udělat docela zákeřný problém. V horku se totiž bakterie množí mnohem rychleji a některé potraviny jsou v létě daleko choulostivější, než si vůbec připouštíme. Stačí pár desítek minut v rozpáleném autě, trocha nepozornosti při skladování, no a místo letní pohody můžou přijít dost nepříjemné zažívací potíže. Takže bacha hlavně na maso, mléčné výrobky, nakrájené ovoce, ale i na to, jak dlouho necháváme jídlo mimo lednici. Ale když si těch pár detailů ohlídáme, tak si můžeme užít léto přesně tak, jak máme rádi. S lehkostí, radostí a hlavně bez zbytečných komplikací a zažívacích problémů.
0: Toť malá ochutnávka, na co se můžeme těšit, takže zítra v sobotu po 10. a v neděli po 15. hodině v éteru Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky v sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Teploty se pak budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě se ale vytáhnou až na 28 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Ty, které milujete.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši
0: Ty, které milujete. Radio Čas.

0: Vaším parťákem v tuto chvíli zůstává Rádio Čas a ono je sice zatím červenec, takže do 21. listopadu, kdy bude náš megakoncert Rádia Čas, je ještě docela daleko, ale já se v tuto chvíli dívám na předprodej vstupenek a když si rozkliknu třeba sektory, které jsou úplně u pódia na sezení, třeba sektor B7, tak tady je poslední volné místo, jo, D3 je na tom docela podobně, takže ty nejlepší místa už skoro ani nejsou, ale stále jako ještě najdete dobrá místa. Každopádně pokud ještě nemáte lístky na náš megakoncert, na náš obrovský hudební svátek, dalo by se říct, tak doporučuji už opravdu na nic nečekat. 21. listopadu v Ostrava Areně vystoupí skupina Europe, David Koller, Olympic, Lenny, taky speciální host Marpu. Budeme tam my, moderátoři, zprávaři, celý tým Rádia Čas, ale hlavně tam budete vy, naši posluchači, a já se na to neskutečně těším. Takže v listopadu se společně vidíme v Ostrava Areně.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
8: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
9: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
10: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
9: Protože si pořádně manžel vrznul.
10: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu. Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
9: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
11: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
12: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Čas za 3 minuty 15. hodina a se mnou už je tady Terka Puferka, ahoj.
1: Čauky, zdravím.
0: Tak víkend před námi, co máš v plánu?
1: No, já pojedu na Jižní Moravu, takže já se velice těším.
0: Takže nějaké vínečko a podobně, bude zábava. Prosím tě, my dneska řešíme téma, ptáme se na zvířátka, které jsme měli v dětství. Co ty mělas?
1: Já jsem celé dětství usilovala o to, abychom měli pejska nebo kočičku. Pejsek přišel do rodiny až v 18, když jsem se stěhovala pryč, ale aspoň jsem měla vodní želvu Žofinku a to se taky
0: počítá. Hele, to máme stejně, já jsem taky chtěl pejska a až potom, co jsem se odstěhoval, tak se naši pořídili, no, mají pejska, který se jmenuje Mikey, stejně jako já.
1: Tak tě nahradili.
0: Tak mě nahradili, doslova, no.
1: Mimochodem, náš pes se jmenuje Mickey, jen tak na okraji, takže vlastně taky Mikey.
0: Dost podobné, ano. Téma, které ještě dneska budeme řešit v éteru Rádia Čas, budeme také soutěžit, zůstaňte s námi. Teď už ale předávám slovo Martinovi, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Stále si dávejte pozor ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 na výjezdu z Lán směrem na Brno-Jih. Nákladní automobil se srazil s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: V Česku má kvůli hazardu potíže stále více mladých lidí. Silnice mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi čeká oprava. Baťův kanál hlásí další novinku letošní plavební sezóny. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá mladých lidí, kteří mají problémy s hazardem. Podle odborníků se jedná až o 275 tisíc lidí. Více než polovina z nich jsou mladí ve věku od 15 do 34 let. Nejčastěji je láká hlavně online sázení na sport, které je dnes snadno dostupné. Hazard může vést k závislosti a velkým dluhům.
10: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
11: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena, bude nová a vydrží nám dlouho.
9: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět. Baťův kanál hlásí další novinku letošní plavební sezóny. Ředitelství vodních cest dokončilo rozšíření veřejného přístaviště v Napajedlích a dnes jej slavnostně otevřelo veřejnosti. Po 3 měsících stavebních prací přístaviště nabízí více míst pro přistávání rekreačních plavidel i komfortnější zázemí pro jejich posádky.
10: Rádio Čas Sport.
9: Kateřina Siňáková skončila ve čtvrtfinále 4 hry na Wimbledonu. S Američankou Taylor Thompsonovou prohráli s čínsko-francouzskou dvojicí 0-2 na sety. Tím přišli o šanci postoupit do semifinále a bojovat o další grandslamový titul. Siňáková kvůli zdravotním problémům vynechá po Wimbledonu také turnaj v Praze. Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě může být až 28 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Nejkula.
13: Nejkula.
12: Čou.
13: Čou.
12: Lin.
13: Lin.
12: Ka.
13: Ka.
12: Těj.
13: Těj.
12: Ší.
13: Ší. Žumoplefu.
12: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.
10: Rádio Čas.
14: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Radio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a všechny vás ještě jednou vítám u dnešního pátečního vysílání. Doufám, že za sebou máte úspěšný pracovní týden a na víkend hodláte strávit nějakým způsobem příjemně, užívat si, ideálně třeba podniknout nějaký výlet nebo vyrazit na nějaký večírek. Klidně mi dejte vědět na našem WhatsAppu Rádia Čas, co na tento víkend plánujete. My se tady podíváme na nějaké tipy, no a mimo to mám pro vás samozřejmě jako vždycky spoustu zajímavých informací, nějaké bizárky, nějaké informace ze světa celebrit, ze světa zvířat, tak či tak bude to stát za to a k tomu samozřejmě nálož skvělé muziky. V tuto chvíli tady pro vás mám například skupinu Krištof s písní Srdce být anebo skvělou LP Lost on You. Radio Čas.

0: Nebo třeba sladká točená zmrzlina. Tak to je taková letní klasika, kterou máme všichni spojenou s pohodou, sluncem a dobrým jídlem. Jenomže právě ty vysoké teploty dokážou z těhle na první pohled nevinných věcí udělat docela zákeřný problém. V horku se totiž bakterie množí mnohem rychleji a některé potraviny jsou v létě daleko choulostivější, než si vůbec připouštíme. Stačí pár desítek minut v rozpáleném autě, trocha nepozornosti při skladování, no a místo letní pohody můžou přijít dost nepříjemné zažívací potíže. Takže bacha hlavně na maso, mléčné výrobky, nakrájené ovoce, ale i na to, jak dlouho necháváme jídlo mimo lednici. Ale když si těch pár detailů ohlídáme, tak si můžeme užít léto přesně tak, jak máme rádi. S lehkostí, radostí a hlavně bez zbytečných komplikací a zažívacích problémů.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
5: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal, workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
4: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Hity, které milujete.

0: ladit rádio Čas. No a podíváme se na chviličku na novodobé vztahy, v rámci kterých se také dodržují údajně různé trendy a nebo různé věci, které se čím dál tím častěji objevují mezi mladými lidmi. Tak schválně řeknu vám jeden tip takového ve velkých uvozovkách trendu a vy mi můžete napsat, zdali někoho takového ve svém okolí máte. A jedná se o takzvaného hobosexuála, pod čímž se skrývá člověk, který vstupuje do vztahu čistě proto, aby měl kde bydlet a nebo aby získal finanční zázemí, nikoliv kvůli lásce. Tak nějak jsem uvažovala, jestli by nebylo lepší označení zlatokop či zlatokopka, ale pak jsem si říkala, tam to nebývá vždycky spojené přímo s tím bydlením. Tohle je přece jenom ještě o level výš. Takže klidně mi dejte vědět, jestli máte ve svém okolí někoho takového. Já teda musím zaklepat, že o nikom takovém nevím a doufám, že to tak i zůstane, ale kdo ví, dít se může absolutně cokoliv. Teď už se ale pojďme podívat na to, co se bude během víkendu dít v počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Teploty se pak budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě se ale vytáhnou až na 28 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů.
1: Rádio Čas.

0: Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Posloucháte Radio Čas, na před malou chvíli nám dohrál The Weeknd, o kterém se často říká, že by mohl být takovým novým nástupcem Michaela Jacksona. On ale sám v sobě má relativně velkou část pokory a proto sám přiznává, že velikosti jako Michael rozhodně nedosahuje, ani nic takového vlastně ve svém životě nedokáže zvládnout, protože Michael byl skutečný unikát. Já na jednu stranu velice cením tu skromnost, protože na rozdíl od třeba Kanyeho Westa, který sám sebe prohlašuje, že je takový Michael Jackson své generace, nebo pokud se nepletu, to dokonce řekl naopak, že Michael Jackson byl Kanye West své generace. Hrůza. Co si k tomu říct, je to Kanye West. Z něho nikdy nic rozumného nevyjde, kromě jeho skvělé hudby. Nicméně, co se týká dokumentu Michael, který stále ještě běží v kinech, tak jeho tržby už jsou naprosto neuvěřitelné a stal se nejvýdělečnějším životopisným filmem všech dob. Předčil i Oppenheimera, Bohemian Rhapsody, zkrátka a dobře úplně všechny. A aktuálně jsou ty tržby více než 20 miliard korun, což je samozřejmě neuvěřitelný výsledek. Na tom filmu bylo špatně vlastně jedna jediná věc a to, že skončil, což my, co jsme byli v kině, tak jsme určitě cítili stejně jako já. Naštěstí druhý díl už je v procesu a během příštího roku už by měl vstoupit do kin, na což se velice těším, protože pokud to bude tak dobré jako jednička, tak je to rozhodně unikátní dílo a Jafar Jackson alias synovec Michaela Jacksona, který stvárnil jeho postavu v tomto filmu, byl naprosto fenomenální.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Ladíte rádio Čas, no a už máme minutu po čtvrté hodině, což znamená, že nás čekají zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, které pro nás má Martin Fabík. No a my samozřejmě dneska opět máme téma na našem Facebooku Rádia Čas. Konkrétně zjišťujeme, jaké jste doma měli mazlíčky, zvířátka, když jste ještě byli malí, takže určitě mi dejte vědět a my se na to v následující hodince podíváme.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos. Krásno, žijte krásně.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
8: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Přívoze na velkém kruhovém objezdu. Stala se tady hromadná dopravní nehoda, srazila se 3 osobní auta. Stále si dávejte pozor ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Pozornost mějte taky na dálnici D1 na výjezdu v oblasti Brno-Jih směrem z centra. Srazilo se nákladní auto s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: V Česku hrozí kvůli teplému počasí požáry. Hasiči budou zasahovat ve Zlíně až do pondělí. Třinec staví automatickou linku na třídění odpadu. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 25 stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Aktuálně podle televize LTV Plus platí výstraha před nebezpečím požáru na jižní Moravě.
9: Morava aktuálně.
8: Ve zlínském areálu bývalého Svitu se hasičům podařilo lokalizovat požár. Práce ale budou pokračovat až do pondělí 13. července. Zásah si vyžádá omezení provozu v blízkosti budovy i v ulici Nábřeží, jak uvedl mluvčí města Tomáš Melzer.
10: Informace o průběhu celé situace budeme i nadále zveřejňovat skrze oficiální web města a sociální sítě. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud občané ucítí zápach. V rámci možností doporučujeme omezit i pohyb venku dětem a lidem respiračním onemocněním. Zároveň žádáme občany, aby v rámci své bezpečnosti respektovali pokyny integrovaného záchranného systému a nestěžovali jim práci.
8: Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Třinec staví unikátní automatickou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. Zahájení provozu je v plánu na začátku příštího roku.
9: Rádio Čas, sport.
8: České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají ve finále Wimbledonu. Poprvé v historii se o titul na tomto Grand Slamu utkají dvě Češky. Muchová v semifinále porazila Coco Gauffovou a Nosková si také zajistila postup. O wimbledonský titul se utkají v sobotu od 17 hodin českého času. Česká republika tak bude mít jistou vítězku letošního Wimbledonu. Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě může být až 28 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
9: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
0: Nejkula.
11: Nejkula.
0: Čou.
11: Čou.
0: Lin.
11: Lin.
0: Ka.
11: Ka.
0: Těj.
11: Těj.
0: Ší.
11: Ší. Žuma plefu.
0: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.

0: Tak to byla vzpomínka na Superstar roku 2009, jeden z těch nejvýraznějších ročníků, kde byl Ben Kristoval, Markétka Kombičková, Monika Bagárová, Martin Chodur, Miroš Majda a ještě bych mohla pokračovat docela dlouho, takže vrhneme se raději na téma, které dneska řešíme na našem Facebooku Rádia Čas. A to jsou vaši domácí mazlíčci, které jste měli v dětství. Třeba Jiřina píše, ano, měla jsem želvu Žanetu a Andulky, později potom Kanárka, který krásně zpíval. Pak tady máme například Kamilu, která říká, že ne, ale za to teď máme 2 pejsky, 3 gekončíky a 20 slepic. No tak to jste si to nádherně vynahradila. No ale nejvíce mě jednoznačně pobavila Pavla, která píše, první mi rodiče pořídili 2 sestry, ty se rvaly jako psy, pak mi pořídili pejska. U dědy jsem měla králíky, slepice a možná i další zvířata, jen už si úplně nepamatuju, jaké. Později jsem si pořídila spoustu dalších, želvy vodní, zebřičky, rybičky, jsem měl ještěrku, dcera osmáky, několik psů, krocany, kakadu a teď máme zase psa. No tak to už je pomalu celá zoo a musím říct, že jsem to měla dost podobně, že jako první mi naši taky pořídili jako domácího mazlíčka v 6 letech bratra.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a já si myslím, že nadešel ideální čas na to, abychom vám prozradili poslední slovíčko dnešní hry s Megalétem Radio Čas. Vy jistě dobře víte, že máte poslouchat už od ranního vysílání, abyste chytili všechna čtyři slůvka, která prozradíme během celého dne. No a teď teda nadešla chvíle na to poslední, což je koncerty. Tedy pokud víte, z čeho se skládá tahle čtyřslovná věta, tak až uslyšíte výzvu, jingle na Megaléto Rádia Čas, tak mi určitě zavolejte a ten, kdo zavolá jako první a řekne mi tuhle tu větu správně, tak ten vyhraje dva lístky na koncert Vojty Dyka. A co si budeme nalhávat, jeho hlas i jeho písně jsou naprosto úžasné, takže to rozhodně stojí za to. No a abych ukázala, že k vám budu vstřícná, tak já vám kromě toho posledního slůvka prozradím i úplně první, a to je mám. První slovíčko mám, pak je něco, koncerty. Tak mi klidně napište, pokud víte, respektive zavolejte, ale až potom, co se ozve výzva. Dávejte dobrý pozor.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kousků.

které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Každý den

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber, originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
5: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a naše soutěžení s Megalétem pokračuje a my tady pro vás máme nálož úžasných vstupenek na naprosto skvělé akce. Dneska hrajeme konkrétně o dvě vstupenky na koncert Vojtydyka a to si myslím, že je opravdu velmi lákavá nabídka, protože takhle dobrých zpěváků tady v Česku máme opravdu jenom málo. No a teď jde samozřejmě o to, zdali mi posluchač, který se dovolal jako první, řekne správně, oč se jedná, jaká byla ta čtyřslovná věta. A já už zdravím posluchače.
2: Ano, zdravím, dobrý den.
1: Halo, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Ondřej, zdravím.
1: Zdravíme, Ondřej, odkud nám voláte?
2: Z Otrokovic.
1: Super, tak máváme tam na dálku. A teďko už jenom držím palce, pojďte mi říct, jak zněla celá věta.
2: Mám rád letní koncerty.
1: Perfektní, tohle jsme chtěli slyšet, skvěle. To znamená, že už blízky míří k vám. Máte rád Vojtydyka?
2: Jo, prosím, ještě jednou.
1: Máte rád Vojtydyka?
2: Ano, ano, poslouchám.
1: Super, super. A už víte, koho třeba vezmete sebou na koncert?
2: No asi nejspíš kamaráda, ten si to zaslouží.
1: Tak bude určitě rád. Tak si to moc užijte, chlapi. Už jste třeba byl v letošním roce na nějakém dobrém koncertě?
2: Byl jsem na Alice Cooperovi.
1: Super, to je zase trošičku úplně jiný žánr, takže o to bude zajímavější, že si to doplníme zase takovým písněma. Tak se mějte krásně a užívejte léta.
2: Jo, díky, mějte se taky, nashledanou.
1: No a přátelé, my budeme soutěžit samozřejmě zase v tom příštím týdnu, máme tady spoustu dalších skvělých vstupenek na úžasné akce a já můžu prozradit, že při pondělku to bude zase něco úplně jiného než koncert, protože budeme hrát o vstupenky na hororový cirkus Ohana Horror Cirkus. Tož jako můžu říct, že už jsem na tom vystoupení byla a je to opravdu skvělý zážitek. Tak určitě poslouchejte už od rána Rádio Čas, abychom věděli, jaké přesně ta čtyřislovka jsou.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky v sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Teploty se pak budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě se ale vytáhnou až na 28 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas i při pátečním odpolední, no a já tady mám pozvánku pro všechny, kteří by chtěli pořádně protáhnout svá těla. No a pozvánka míří do Hangáru Ostrava, což je největší boulderingové centrum v Moravskoslezském kraji, kde si můžete užít opravdu moderní lezecké stěny. Mimochodem, pokud jste rodina s dětmi, tak rozhodně doporučuji všema deseti, protože zatímco se děti zabaví v tom rozlehlém pohybovém parku, tak vy si můžete vyzkoušet s různými odborníky veškerou techniku toho lezení a naučit se něco nového. Myslím si, že děti se tam perfektně zabaví a hlavně unaví, takže vám potom třeba večer i rychleji usnou. Já si myslím, že to každý rodič vyloženě ocení.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
7: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

Posloucháte Rádio Čas, no a my už tady máme 17. hodinu, což znamená, že nás čekají zprávy ze světa i z domova. Podíváme se také, co se aktuálně děje na silnicích, abychom věděli, kde se zdržíme. No a zprávy i dopravu pro vás má Martin Fabík. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka, která s vámi bude ještě další hodinu. No a mám pro vás samozřejmě spoustu dalších zajímavých témat.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na silnici směr Malá Morávka Karlova Studánka. Osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Stále buďte opatrní ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Pozornost mějte taky na dálnici D1 na výjezdu v oblasti Brno-jih. Směrem z centra se srazilo nákladní auto s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku má kvůli hazardu potíže stále více mladých lidí. Silnice mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi čeká oprava. Baťův kanál hlásí další novinku plavební sezóny. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá mladých lidí, kteří mají problémy s hazardem. Podle odborníků se jedná až o 275 tisíc lidí. Více než polovina z nich jsou mladí ve věku od 15 do 34 let. Nejčastěji je láká hlavně online sázení na sport, které je dnes snadno dostupné.
8: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
9: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena. Bude nová, vydrží nám dlouho.
7: Změny čekají také cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět. Baťův kanál hlásí další novinku letošní plavební sezóny. Ředitelství vodních cest dokončilo rozšíření veřejného přístaviště v Napajedlích a dnes jej slavnostně otevřelo veřejnosti. Po 3 měsících stavebních prací přístaviště nabízí více míst pro přistávání rekreačních plavidel i komfortnější zázemí pro jejich posádky.
8: Rádio Čas Sport.
7: Kateřina Siňáková skončila ve čtvrtfinále čtyřhry na Wimbledonu. S Američankou Taylor Townsendovou prohráli s čínsko-francouzskou dvojici 0-2 na sety. Tím přišli o šanci postoupit do semifinále a bojovat o další Grand Slamový titul. Siňáková kvůli zdravotním problémům vynechá po Wimbledonu také turnaj v Praze. Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě může být až 28 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Nejkula.
11: Nejkula.
10: Čou.
11: Čou.
10: Lin.
11: Lin.
10: Ka.
11: Ka.
10: Těj.
11: Těj.
10: Ší.
11: Ší. Žumoplefu.
10: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
8: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

Metallica na vlnách Rádia Čas a jejich ikonická píseň Nothing Else Matters. My se teďko ale podíváme do jiné muziky, do úplně jiného žánru, který tady taky občas zaznívá, a jedná se o Harryho Stylese, který má teďko za sebou absolutně nevídaný úspěch, protože si představte, že zakončil svou rekordní sérii koncertů ve Wembley, což je stadion, který pojme prosím pěkně 90 tisíc diváků. No a mu se podařilo vyprodat tenhle stadion 12krát v řadě, což je naprosto šílené a vlastně se tohle nikdy žádnému umělci nepodařilo. Zlomil tak rekord Taylor Swift a Coldplay, takže opravdu gratulujeme. On sám velice pokorně říkal, že děkuje především všem klukům z One Direction, protože nebýt téhle cesty, tak by samozřejmě nikdy nemohl být tam, kde je aktuálně. A je pravda, že One Direction měli své doby úplně brutální boom a byli slavní po celém světě. Kdo z nás to v pubertě nemiloval? No, řekněte mi, že nejsem jediná. No a všichni se pak vydali na solovou dráhu, všichni si myslím velmi úspěšně, ale Harry Styles rozhodně vede v tomto ohledu v rámci zájmu diváků. Takže držíme palce, ať se daří i nadále, a jdeme zpátky do českého rybníčku, protože tady pro vás máme Helenu Vondráčkovou, Dlouhá noc. Radio Čas.

Rádio ČAS je tady s vámi i při pátečním odpolední. Od mikrofonu se hlásí Terka Pouferka a pojďme si říct, kam si můžete vyrazit za zábavou. Protože já mám pro vás pozvánku na Den obce Ostravice, který se bude odehrávat v areálu fotbalového hřiště tělovýchovné jednoty Sokol Ostravice. Bude tam program už od 2:00 a bude to moderovat náš Honza Kavelčík, takže věřím, že to bude stát rozhodně za to. Samozřejmě můžete očekávat skvělý program, v rámci kterého vystoupí například kapela Support Lesbians. Proběhne tam i světelná show, takže bude to zkrátka a dobře rozhodně stát za to, tak určitě doražte.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení

0: Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
6: www.podpovrchem.com.
5: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Buďte s námi na vlnách Rádia Čas, no a dáme si jednu pozitivní zprávu, která je ze světa hereček českých. Mám na mysli Kristýnu Lejchtovou, která se stala aktuálně trojnásobnou maminkou. Mimochodem velmi v utajení přivedla na svět svého třetího potomka s partnerem, režisérem Vojtěchem Štěpánkem. Musím říct, že velká gratulace, už se jim to rozrostlo. Zatím mají dcery Dorotku a Rozárku a jméno posledního potomka ještě neprozradili. Mimochodem, původně vůbec jako nebylo v plánu to asi říkat veřejně, ale zprávu propálila její kolegyně, takže už to máme na světě. No a samozřejmě držíme palečky, ať to zvládá. Já se někdy, když ji vidím, tak samozřejmě tam přesně funguje to, že pořád je hlavně tou postavou z comebacku. Prostě některé postavy s váma budou, to je jak Harry Potter a Daniel Radcliffe, prostě mrknete a vidíte. Teď už se ale pojďme společně podívat, jak bude vypadat počasí o víkendu. Máme se na co těšit?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Teploty se pak budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě se ale vytáhnou až na 28 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů.
1: Rádio Čas.

0: milujete. Které milujete? Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

Ladíte Rádio Čas a schválně, přátelé, máte někdy pocit, že byste s něčím chtěli začít, ale říkáte si, hele, už je prostě pozdě. Měl jsem začít před lety, měl jsem začít tehda, teď už to nemá smysl, tak já vás uklidním. Vždycky je čas zkusit to a znovu začít, anebo třeba s něčím začít úplně poprvé, protože Oscarový herec Anthony Hopkins se rozhodl, že ve svých 88 letech vydá debutový single Broken Road a oznamuje tím tak své první autorské album Life is a Dream. On se teda hudbě, skládání věnuje už 60 let, ale dosud absolutně byla hudba ve stínu jeho herecké kariéry a nenašel v uvozovkách odvahu vydat vlastní písně, no a teď v 88 letech se rozhodl, že je ten pravý čas. Takže já mega moc držím palce, aby byla tato skladba a potažmo celé album úspěšné. Mimochodem tuhle první hudbu nahrál s Filharmonií orchestra, takže bude to skutečně stát za to. A já si teda, když už se bavíme o Anthony Hopkinsovi, neodpustím tip na jeden úžasný film, který se jmenuje Jeden život, kde stvárnil Sira Nicholase Wintona. Rozhodně stojí za to, byla jsem v kině, teď se dá stáhnout na internetu, mrkněte.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ladíte Rádio Časno a já se s vámi pro dnešek už musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, pořádně si užijte ten víkend, načerpejte sílu zase do nového pracovního týdne, no a my si slyšíme zase při pondělku po třetí hodině. Tak užívejte, mějte se krásně a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!

0: Vašku po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále v ulici Lidická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Komplikace jsou stále ve Znojmě v ulici Loucká. Nákladní auto zde narazilo do podjezdu. Může hrozit omezení provozu. Pozornost mějte taky na dálnici D1 na výjezdu v oblasti Brno-jih směrem z centra. Srazilo se nákladní auto s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: V Česku vzrostl zájem o cestovní očkování. Hasiči budou zasahovat ve Zlíně až do pondělí. Třinec staví automatickou linku na třídění odpadu. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Zájem o cestovní očkování v Česku výrazně roste. Lidé častěji cestují do vzdálených zemí, kde je větší riziko nákazy různými nemocemi. Před odjezdem je proto dobré navštívit lékaře a zjistit, jaké očkování je pro danou zemi doporučené. Do některých oblastí je potřeba užívat také léky proti malárii. Odborníci doporučují vše vyřídit alespoň 2 týdny před cestou, aby byla ochrana co nejúčinnější.
9: Morava aktuálně.
8: Ve zlínském areálu bývalého Svitu se hasičům podařilo lokalizovat požár. Práce ale budou pokračovat až do pondělí 13. července. Zásah si vyžádá omezení provozu v blízkosti budovy, v ulici Nábřeží a přilehlých komunikací, jak uvedl mluvčí města Tomáš Melzer.
10: Informace o průběhu celé situace budeme i nadále zveřejňovat skrze oficiální web města a sociální sítě. V tuto chvíli stále platí doporučení nevětrat, pokud občané ucítí zápach. V rámci možností doporučujeme omezit i pohyb venku dětem a lidem s respiračním onemocněním. Zároveň žádáme občany, aby v rámci své bezpečnosti respektovali pokyny integrovaného záchranného systému a nestěžovali jim práci.
8: Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Třinec staví unikátní automatickou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. Zahájení provozu je v plánu na začátku příštího roku.
9: Rádio Čas, sport.
8: České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají ve finále Wimbledonu. Poprvé v historii se o titul na tomto Grand Slamu utkají dvě Češky. Muchová v semifinále porazila Coco Gauffovou a Nosková si také zajistila postup. O wimbledonský titul se utkají v sobotu od 17 hodin českého času. Česká republika tak bude mít jistou vítězku letošního Wimbledonu. Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě může být až 28 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
9: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
11: Nejkula.
12: Nejkula.
11: Čou.
12: Čou.
11: Lin.
12: Lin.
11: Ka.
12: Ka.
11: Těj.
12: Těj.
11: Ší.
12: Ší. Žumoplefu.
11: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
9: Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
5: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
6: Přijeďte třeba na víkend.
5: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
7: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos. Krásno, žijte krásně.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Nejkula.
5: Nejkula.
4: Čou.
5: Čou.
4: Lin.
5: Lin.
4: Ka.
5: Ka.
4: Těj.
5: Těj.
4: Ší.
5: Ší. Žumoplefu.
4: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení se asi nedáš, že?

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.

0: se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Nejkula.
3: Nejkula.
2: Čou.
3: Čou.
2: Lin.
3: Lin.
2: Ka.
3: Ka.
2: Těj.
3: Těj.
2: Ší.
3: Ší. Žumoplefu.
2: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na moje hrusky.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časra.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žuma plefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V Dobré ráno, Moravo. Radio.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Pravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 766 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.